0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 20. srpna.
0: Tento den roku 1896 byl patentován ciferníkový telefon. Roku 1918 se narodil slavný český herec Václav Voska, zemřel o 64 let později. Psal se rok 1930, když v New Yorku proběhl první úspěšný domácí příjem televizního signálu. Roku 1948 se v Birminghamu narodil rockový zpěvák Robert Plant z legendárních Led Zeppelin. Tamtéž po roce spatřil světlo světa baskytarista Phil Lynott z kapely Thin Lizzy. Roku 1941 se narodil slovenský herec Julius Satinský.
2: Všichni dostanou vysílačky. Heslo si zvolí každý sám.
0: Zemřel v prosinci roku 2002.
2: Nikdo se nebude vracet a nikdo se nebude zbytečně vyčerpávat mluvení.
0: 20. srpna 1944 se narodil indický premiér Rajiv Gandhi. Po třech letech přišel na svět St. Louis člen formace Chicago James Fenko. Ročník 1956 je kytarista Rick Olsen ze skupiny Berlin. 28. 1965 Rolling Stones vydali Satisfaction, nahrávku, se kterou poprvé vyhráli americkou hitparádu. Ve stejný den, ovšem o 8 let později, vypustili do světa další svůj hit, Engine. Tento den v roce 1968 začala v Praze ve 14 hodin schůze KSČ, která národu oznámila zprávu o obsazování republiky. Z rozkazu ministra obrany nesměla klást armáda odpor. Po 20 letech se u té příležitosti v Praze na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace odpůrců komunistického režimu. Tento den už od roku 1971 má narozeniny zpěvák kapely Limp Bizkit Fred Durst. O 9 let později se Reinhold Messner stal prvním mužem, který vystoupil solo na nejvyšší horu světa, Mount Everest. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: 6:00.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
3: Léto ještě neskončilo, dnes bude polojasno nebo skoro jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle očekávejme přehánky, takže od každého trošku. Odpoledne a večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, hlavně v jižní polovině středních Čech se místy vyskytnou přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Odpolední teplota bude do maximálních 29. Už se to blíží, mě už se plní aktovka, no a za chvilku jsou tady i Raj Z Fred. A možná téma jejich písničky na víkend.

0: 6 hodin 14 minut, čtvrtek 20. srpna, už se to blíží, nemyslím teď škola, myslím víkend, sobota, neděle, odpočinete si, můžete dělat na zahrádce, velké horko nebude, zítra má zapršet a v sobotu v neděli už má být hezky. Tak snad se to takhle nějak vyplní, protože v sobotu a v neděli bude spousta akcí, ale víkend se blíží doslova do písmene, hned ta další písnička je od interpreta a ten se říká Weekend. Je to Abel Makonnen Tesfaye, to je jméno kanadského zpěváka, narozeného v roce 1990 a v současné době jeden z nejúspěšnějších představitelů moderního R&B. A jak vznikla ta přezdívka Weekend? Každý má nějaký pseudonym, mezi kamarády dostane třeba nějakou přezdívku a tenhle ten Weekend, to je něco teda. Původně odešel v 17 letech z domova, odjel jenom na víkend, no a už se nevrátil a to inspirovalo jeho umělecké jméno. Pokud chystáte taky nějaký takový krásný výlet, tak hlavně najděte po víkendu cestu domů.
1: Prázdniny s relaxem.

Poslední víkend v srpnu bude už kavárenský. Poslední víkend v srpnu můžete vyrazit na 80. 90. Tak jako slyšíte teď z 90. let a Right Set Fred do kavárny Rádia Relax, která má pořád ještě prázdniny, takže pokud se chystáte tento víkend na Hotel Kladno, klub Rádia Relax startuje v 21 hodin a tuhletu písničku si dám až do půlnoci určitě můžeme zahrát, protože teď o prázdninách hrajeme 90. i v klubu až do půlnoci. Budeme se na vás těšit. Pátek i sobota start v 21.

0: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Přesný čas, 6 hodin, 29 a půl minuty.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Časí, časí, časí, časí.
0: Dnes bude krásně, léto ještě neskončilo. Co nám meteorologové předpovídají pro čtvrtek, pro dnešní den? Tak říkají, že bude maximálně 29 stupňů Celsia, že by mělo být polojasno nebo skoro jasno při přechodně zvětšené oblačnosti, dorazí i přehánky. Tak s tím počítejte, pokud přijdete a vrátíte se domů až večer, pláštěnka a deštník tu mějte v pohotovosti. Odpoledne a večer bude od jeho západu právě oblačnosti přibývat a hlavně v jižní polovině středních Čech se mohou vyskytovat přehánky a nebo déšť. A těch 29, to je ještě příjemné číslo.
2: Chtěl jsem jen říct, že si vážím toho, jak jste se mnou.
0: A tohleto už jsou opět Radeček. Radečkové ze Šumperka budou na relaxu už za chvilku.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnicích se tvoří kolony, standardní místa, D7 příjezd do Prahy, ale nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pokud by cokoliv, volejte, pište, SMSkujte, WhatsApp zprávy na 606 736 736. Dobře dojeďte a hlavně včas.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: nás, anebo na východ, podle toho, kterým směrem poletíte, pojedete, poplujete. No a to je ještě pořád tip na výlet prázdninový, ale mnozí jste na prázdninách, na brigádě, abyste si mohli koupit novou aktovku na záda, kružítko, pravítko, abyste na to měli nějaká eura, nějaké kačky, tak proto máme dotaz tento týden na Facebooku Rádia Relax. Jaké, nebo co jste si pořídili za první velké peníze, které jste vytěžili na brigádě. A stále tam přibývají další a další zajímavé informace. Například Tomáš napsal 800W subwoofer a zesilovač s kabelama do feldy. Tak tohle to muselo hezky zvonit, ta felda musela krásně drčet. Jitka, zabony na džíny. To už je asi zřejmě hodně dávno. Kdy pak ty bony byly zrušeny? Někdy v roce 1990? Tono píše CKM, zájezd do Polska na týden za brigádu, nebo Irena, koupila jsem si první lacláče, které za mě frčely, to už je velmi dávno, ale stále to mám v paměti. Pavlína napsala noťas, že si pořídila za první brigádu, je to už zhruba 15 let, až minulý rok mi odešel do technického nebe, zrovna tento týden jsem koukal na jeden ze svých notebooků, že taky ještě funguje a už má téměř 20 let. Pokud jste na brigádě, ať vám to hezky s relaxem dneska utíká.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění máme z jižní části Prahy. V ulici Na Lhotkách se stala dopravní nehoda. Srazily se dvě dodávky. Projíždějte opatrně.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Se skupinou Five jsme tady přesně v 7.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Svítí sluníčko, ale postupně má být velká oblačnost, hlavně večer, přehánky nebo i bouřky. Dnes bude polejasno nebo skoro jasno při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky. Odpoledne a večer od jihozápadu bude přibývat oblačnosti a hlavně v jižní polovině středních Čech se mohou vyskytnout přehánky nebo déšť a nebo i bouřky. Odpolední teplota 29 stupňů Celsia je letní. No a na party do Spojených států nás pozve už za chvilku na 3 minutky Miley Cyrus. Yeah.

0: 10 minut po 7 hodině ranní ve čtvrtek 20. srpna nám radí Matěj Smutný, abychom tancovali. Občas se vidíte někoho tancovat, třeba jedete autem, vidíte, že někdo na ulici tancuje. Nemusí to být, že tancuje od radosti, ale protože ho štípou komáři. A právě dneska je světový den komárů, tak pozor na to, abyste netancovali. Ronald Ross v roce 1897 objevil přenos malárie na člověka komáry a právě proto si připomínáme tento den. A komáři mají dneska svátek.
1: Prázdniny s relaxem.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

Dua Lipa, já myslím, že může být šťastná za to, jak se jí rozjela její kariéra. Teď bude čarovat na Radio Relax 724 Houdini Dua Lipa právě teď. No a štěstí, musíme jít štěstí naproti. Samozřejmě musí se o to člověk snažit, i ta Dua Lipa, ale dá se koupit štěstí? To je dotaz na Facebooku Radia Relax. Jaká by to musela být podle vás vysoká částka, abyste si řekli, jo, tak tohle mě udělá šťastným. Facebook Relax Radio.

0: Londýn je uměl čarovat, občas musíme čarovat i na silnici, abychom předešli nějaké dopravní kolizi. No a k jedné dopravní kolizi došlo, takže kde? Pojďme na silnice.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Konkrétně teď nám píšete, že u obce Obrnice havarovalo nákladní auto, které narazilo do svodidel. Policie přivolaná na místo a už tam vyrazila.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: 7 hodin 31 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude krásně, prázdninové letní počasí, ale postupně přijdou bouřky. Bude polojasno nebo skoro jasno při přechodně zvětšené oblačnosti, ojedinělé přehánky. Odpoledne a večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a hlavně v jižní polovině středních Čech se místy vyskytnou přehánky nebo déšť, ojedinělé bouřky a odpoledních 29 nám předpovídají meteorologové jako na Havaji. Ema Drobná už za chvilku na relaxu.

0: cestovat a přesto má Havaj. Tahle písnička se jmenuje Havaj 737. Já už mám otevřený kalendárium. Dva dny zpátky před 134 lety byly taky 40 naměřený. V roce 1892 bylo 40 stupňů v Dačicích, ale dnes je 20. srpna. Co se všechno přihodilo, to se hned dozvíte, ale když už mám ty teploty, tak 40,4 stupně Celsia bylo před 14 lety v roce 2012 na stanici Dobřichovice. Pokud si vzpomínáte, bylo přes 40 stupňů. To už asi letos v létě nebude přes 40.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 20. srpna.
1: Tento den roku 1896 byl patentován ciferníkový telefon. Roku 1918 se narodil slavný český herec Václav Voska, zemřel o 64 let později. Stal se rok 1930, když v New Yorku proběhl první úspěšný domácí příjem televizního signálu. Roku 1948 se v Birminghamu narodil rockový zpěvák Robert Plant z legendárních Led Zeppelin. Tamtéž po roce spatřil světlo světa baskytarista Phil Lynott z kapely Thin Lizzy. Roku 1941 se narodil slovenský herec Julius Satinský.
3: Všichni dostanou vysílačky. Heslo si zvolí každý sám.
1: Zemřel v prosinci roku 2002.
3: Nikdo se nebude vracet a nikdo se nebude skutečně vyčerpávat mluvení.
1: 20. srpna 1944 se narodil indický premiér Rajiv Gandhi. Po třech letech přišel na svět St. Louis člen formace Chicago James Fenko. Ročník 1956 je kytarista Rick Olsen ze skupiny Berly. 28. 1965 Rolling Stones vydali Satisfaction, nahrávku, se kterou poprvé vyhráli americkou hitparádu. Ve stejný den, ovšem o 8 let později, vypustili do světa další svůj hit, Engine.

armáda Odpor. Po 20 letech se u té příležitosti v Praze na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace odpůrců komunistického režimu. Tento den už od roku 1971 má narozeniny zpěvák kapely Limp Bizkit Fred Durst. O 9 let později se Reinhold Messner stal prvním mužem, který vystoupil solo na nejvyšší horu světa, Mount Everest. Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Do Prahy posíláme upozornění na Wilsonovu ulici ve směru do centra k Národnímu muzeu u státní opery. Se srazily dvě dodávky, takže zdržení.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pražský okruh, dlouhá kolona zhruba 5-kilometrová od Chrášťan od nájezdu z D5-ky. Následujících 5 kilometrů směrem k D1-čce si postojíte. Je to zdržení, dlouhá kolona a přitom tam není žádná dopravní nehoda, takže klasicky jenom kolona. Jeďte opatrně, pokud můžete, tak to oběďte.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Hudba, kterou znáte. Hity, které zpívá celé publikum.
1: A večer plný emocí.
0: Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.
1: Buďte u toho.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Tak teď už máme přesně 8 hodin.
1: Kladno dokončuje proměnu náměstí Svobody a Slaný začalo s opravou Havířské ulice. Pěkné čtvrteční ráno s Bárou a Danem.
2: Relax Radio.
1: Revitalizace náměstí Svobody v Kladně míří do finále. Práce mají skončit během září. Proměna přinese novou zeleň, stromy, mobiliář i upravené plochy pro pěší. Součástí projektu je také lepší hospodaření s dešťovou vodou a nové autobusové zastávky. Celá rekonstrukce vyjde na více než 110 milionů korun a část nákladů pokryje evropská dotace. Ve Slaném začíná další etapa rekonstrukce Havířské ulice, která dostane nový povrch. Práce přinesou také dopravní omezení a řidiči tak musí počítat se zhoršenou průjezdností. Město upozorňuje, že omezení se dotknou také parkování a pohybu v okolí stavby. Rekonstrukce je součástí postupné obnovy komunikací a veřejného prostoru ve městě. Mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová nám sdělí, jaké problémy řeší nejvíce strážníci městské policie v letních měsících.
3: S příchodem letních prázdnin řeší strážníci městské policie Kladno častější oznámení narušení nočního klidu. Jen během července jsme evidovali téměř 60 přestupků. Obvykle se přitom jedná o oznámení na zvýšený hluk v rámci sousedských vztahů. Občané si stěžují na hlasitou hudbu, dlouho nastartované vozy, oslavy, které jejich pořadatelé protáhnou přes 22. hodinu, nebo i hlasité povídání na lavičkách pod otevřenými okny v sídlištích, nebo v případě, kdy početnější skupiny opouštějí restaurační zařízení. Nárůst těchto přestupků evidujeme každoročně právě s nástupem teplého počasí, kdy lidé více větrají a zvuk se snáze šíří. Často přitom stačí jen stlumit hudbu, přesunout posezení dovnitř nebo mluvit tišeji a myslet na to, že ne každý má další den volno.
1: Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu identifikovali přibližně 1000 katastrálních území v Česku, která jsou nejvíce ohrožená suchem. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, ve kterých se sucho a rychlý odtok vody objevují pravidelně, tak místa ve vyšších polohách, kde sucho běžně nebývá, ale v extrémních obdobích vysychají také a potřebují pomoci zadržet vodu.
2: Sport.
1: Hokejisté Sparty vyhráli v přípravě na nový ročník extraligy nad Vítkovicemi 3-0 a připsali si ve třetím testu druhé vítězství. Gólman Josef Kořenář udržel čisté konto. Ostravané i po druhé prohráli a znovu neskórovali.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude ve Středočeském kraji převážně slunečno až polojasno, teploty vystoupají na 27 až 29 stupňů Celsia. Odpoledne se mohou objevit bouřky a přehánky.
0: Pár týdnů zpátky jsme se bavili o tom, že pojedeš autovlakem. Jak to dopadlo?
1: No skvěle to dopadlo, já jsem absolutně nadšena.
0: Jela si autovlakem, auto si naložila na vlak.
1: Ano.
0: A šla si pěšky?
1: Ne, do kupé. Tam jsem měla postýlku, takovou mini koupelnu. Usla jsem v Praze a probudila jsem se ráno na Slovensku.
0: S výhledem na?
1: Tatry.
0: No to je nádhera. To je nádhera, to musím někdy zkoušet. A bylo tam něco, co tě překvapilo nebo zaskočilo? V tom autovlaku. Něco špatně?
1: Ne, špatně nebylo nic.
0: Vůbec nic?
1: Vůbec nic.
0: Dáme reklamu teďka. Rick Astley, už za chvilku.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Na Radio Relax Rick Astley, slyším Rick Astleyho, hned je den trošku šťastnější, Rick Astley můj oblíbenec. No a jste šťastní, to není otázka, dá se koupit štěstí, to je pokračování na Facebooku Radio Relax. Jaká by to musela být podle vás částka, abyste byli šťastnější nebo šťastní? Pavel napsal, vyčíslit, za peníze si štěstí nekoupíš. Jana, štěstí to je jenom muška zlatá, ta se koupit nedá. Jiná Jana, štěstí je zdravá rodina, peníze k tomu jenom bonus navíc. Nebo Libuše, žádná, chci tu mít svoje nejbližší. Jak to máte vy?
1: Relax Radio.

0: yeah! Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud jedete po Karlovarce po D6 směrem na Prahu, míjte velkou dobrou a míříte k 15. kilometru, zbystřete, zvolněte, na místě je porouchaný autobus.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: srandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.

srpna a výročí má Petřínská rozhledna, která byla otevřená 20. srpna 1891. Bylo to tehdy u příležitosti zemské jubilejní výstavy a předlohou byla Eiffelova věž. No a na tuhletu Petřínskou rozhlednu jste se mohli svést už tehdy lanovkou, která o pár dnů předtím začala jezdit. První cestující svezla 25. července 1891. A lanovkou se od září tou úplně zbrusu novou budete moct odvést taky. Teď jezdí ta lanová dráha na Petřín ve zkušebním provozu. Nové vagóny budou čtvrtou generací za 135 let a budou bez řidiče.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nelly a Kelly měli dilema a my tady máme informaci o dopravní nehodě, která se stala v Praze. Dejte pozor na Karlově náměstí. V horní části Karlova náměstí se srazila motorka s osobním autem.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Do kina s Relaxem.
1: Je čtvrtek 20. srpna a ve čtvrtek přichází do českých kin premiérově nové filmy. Které dnes konkrétně, na co můžete vyrazit? Tak například pokud máte rádi horory, tak děsivý hororový přírůstek animovaný se jmenuje Inside You jsou mezi námi. Pokud se radši smějete, a to je další animák, Tom a Jerry, Kouzelný kompas, animanové dobrodružství úplně pro celou rodinu. Nová česká komedie má dnes premiéru Čika čeká a pak taky americká komedie Na jednu noc. Americká komediální novinka. Na tyhle ty novinky dnes můžete vyrazit do kina.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. K dopravní nehodě došlo na silnici 27, to je v obci Vysoká Libině, kde havarovalo osobní auto do příkopu. Vzhledem k tomu, že se lidé pohybují na silnici, máme informaci kolem toho auta, tak Vysokou Libiní projíždějte opatrně.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Fajný. Přesný čas, 9 hodin.
1: Dálnice D6 u Lubence se blíží dokončení a v Berouně bude nový elektrický grill pro veřejnost. Pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Stavba dalšího úseku dálnice D6 u Lubence pokračuje a řidiči se mohou těšit na jeho brzké zprovoznění. Silničáři dokončují poslední práce a připravují také potřebné dopravní značení. Nový úsek má zlepšit dopravu mezi Karlovarskem a Prahou a odlehčit okolním obcím. Řidiči ale musí do otevření dál počítat s omezeními a zvýšenou pozorností v okolí stavby. V Berouně bude brzy k dispozici nový elektrický grill, který mohou lidé využít při venkovním posezení. Za jeho používání zaplatí 120 korun na hodinu. Město chce grillem rozšířit možnosti pro trávení volného času ve veřejném prostoru. Sloužit má především návštěvníkům, kteří si chtějí připravit vlastní jídlo venku. Kralupský sběrný dvůr je otevřený 7 dní v týdnu.
3: Nabízí místo pro odevzdání objemných odpadů, které se nevejdou do běžných sběrných nádob rozmístěných po městě. Platí se pouze za odevzdání stavební suti a azbestu. Z Kralup nad Vltavou pro Rádio Relax tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: A já ještě dodám, že v Kralupském sběrném dvoře se na podzim otevře i centrum pro odevzdávání a vyzvedávání výrobků, které mohou ještě posloužit někomu jinému. Před víkendem v Česku zaprší, místy se hlavně v pátek objeví i silné bouřky s nárazy větru. Sobota a neděle budou ale slunečné. Nejvyšší víkendové teploty budou kolem 25 stupňů Celsia. Na jihovýchodě republiky i více.
2: Sport.
1: 20-letá česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Na Kladně máme aktuálně 20 stupňů a jasnou oblohu. Odpoledne teploty vystoupají na 27 až 29 stupňů Celsia. V Polabí bude ještě tepleji. Odpoledne se mohou objevit přehánky nebo bouřky.
0: A protože dopoledne si tady s Honzou, tak já mám ještě na tebe dotaz. Ano. Z Facebooku na mě svítí příspěvek, dá se koupit štěstí, jaká by to musela být podle vás vysoká částka. Většina napsala, že nedá, teda všichni napsali, že nedá, co ty?
1: No tak já jsem taky za, že nedá, ale má to jednu výjimku.
0: Jednu?
1: Jo, jenom no. Jednu. Já jsem si třeba svoje štěstí koupila a tím myslím svýho pejska.
0: Pejsek?
1: Ano.
0: No a kolik bychom tak vyčíslili to štěstí, že by stálo? No vezmeme cenu rohlíku, másla, 100 milionů. Jo, zázraky, den co den na relaxu.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 9 hodin, 9 minut k tomu. S vámi na relaxu Honza Ladra a tohle je takové pravé nefalšované country. Už to vidím, jak někde máme rozdělaný táborák k tomu buřty. Tohle je americká zpěvačka, country zpěvačka Dasha, novinka ze včerejší hitparády Relaxády. Ty další zbylé tři novinky, tak ty si můžete poslechnout na našem webu radio.relax.cz. Tak tam mrkněte a taky se můžete podívat, kdo bere první pořadí.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

Vzpomínková muzika George Michael na relaxu. Máme 20. srpna, asi většina má dovolenou už za sebou. A jak se vám spalo na té dovolené? Spíte na dovolené lépe než doma? Já mám pocit, že někdy stačí přijet do hotelu, položit hlavu na ten dokonale načehraný polštář a člověk spí hned jako miminko. A pak se vrátí domů, lehne si do vlastní postele a ve dvě ráno třeba koukáte do stropu a nemůžete zabrat. Ale někdo to má zase naopak, že v hotelu v té jiné posteli nemůže zkrátka zabrat. Tak jak jste to měli vy letos? 606-736-736, můžete nám napsat, začíná tedy naše dopolední téma a já posílám další muziku.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Takhle o půl kontrolujeme dálnice v České republice, tak pojďme na to. D2 na prvním kilometru ve směru na Brno, tak tam je dopravní nehoda, střet nákladního auta s karavanem. Na D1 na 190. a půltém kilometru ve směru na Ostravu je taktéž nehoda, zúžené vozovce. Je to až zúžené na jeden jízdní pruh, jezdí se aktuálně odstavným pruhem kvůli nehodě osobáku s nákladňákem. A D4 ve směru na Písek, je tam porucha osobního auta, tak s tím počítejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

Tereza Kernlová a reper Kali ve frontě na sny. No a my jdeme soutěžit. I dnes dopoledne máme pro vás soutěž o VIP vstupenku na 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy, která proběhne v hornickém skanzenu Majrau ve Vinařicích, a to v sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin. A to není všechno. K tomu ještě přidáme rodinnou vstupenku do Sládečkova vlastivědného muzea. A ještě to není všechno. Ještě navrch dáme nádherný náhrdelník Korál červený. Tak jak tohle vyhrát? Soutěžní otázka zní, který film proslavil náhrdelník, když už o něj soutěžíme, tak který film proslavil náhrdelník Srdce oceánu. Srdce oceánu je slavný, fiktivní, modrý, diamantový náhrdelník ve tvaru srdce z velkofilmu, a to už musíte doplnit vy, relaxáci. 606 736 736 můžete posílat SMSky.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Jedna jediná minuta a je tu 10. hodina, pojďme na zprávy.
1: Neratovická nemocnice má mít léčebnu dlouhodobě nemocných a v Kralupech je zcela uzavřené Lidové náměstí kvůli stavbě kruhového objezdu. Pěkné dopoledne vám přeje Honzika Bára.
2: Relax Radio.
1: Část Neratovické nemocnice se má proměnit v léčebnu dlouhodobě nemocných. Město už hledá projektanta. LDN by měla vzniknout ve dvou podlažích nemocnice a nabídnout péči pacientům, kteří potřebují delší léčbu. Náklady na úpravy zatím město odhaduje zhruba na 40 až 50 milionů korun. O samotné stavbě budou zastupitelé jednat až po dokončení projektové dokumentace. V Kralupech nad Vltavou začala stavba nového kruhového objezdu na Lidovém náměstí. Křižovatka je během první etapy úplně uzavřená a řidiči musí využívat objízdné trasy. Přemyslovou ulicí lze kolem staveniště projet do Růžového údolí, se auta dostanou objížďkou. Kvůli stavbě se mění také jízdní řády autobusů a řidiči musí počítat s dopravními omezeními. Kladno pokračuje v přípravách nového útulku. Rádiu Relax to potvrdil Lukáš Hudl z tiskového oddělení magistrátu.
3: Kromě psů bude sloužit i kočkám. Magistrát má vytipovaných několik vhodných lokalit, zvažuje se i možnost odkoupení stávajícího útulku Bouchalka. Vedení města ale nechce finální verdikt za každou cenu uspěchat. Nutná je pečlivá příprava. Pejsci se zatím umísťují do útulku Anidev.
1: Národní výdaje na dopravní infrastrukturu budou v příštím roce vyšší než letos. Po včerejším jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek. Přesnou částku neuvedl, záležet podle něj bude na konečné podobě státního rozpočtu. Letos stát dá na dopravní stavby 169,3 miliardy korun.
2: Sport.
1: Trenér Luboš Kozel věří, že fotbalisté Jablonce v dnešním úvodním zápase závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy v Glasgow proti Rangers nepodlehnou prostředí na vyprodaném stadionu. Taková atmosféra by měla hráče spíš pozitivně motivovat, uvedl kouč.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne čekají středočeský kraj bouřky a přehánky. Maximální dnešní teploty budou dosahovat až 30 stupňů Celsia.
0: Ale teď bez deště, koukám, že tam venku svítí sluníčko. Já jsem si říkal, že když jsem viděl tu předpověď, když jsem se podíval na tu aplikaci ve svém mobilu, tak tam bylo vlastně furt zataženo. A já řekl, tak asi tenhle týden neuvidíme sluníčko. A hele, zase tam je.
5: Honziku, ale ty jsi nebyl asi venku. Viděl jsi to tady za Sítenským mostem.
0: Už je to černý. Ale nevadí, ta příroda ten déšť potřebuje, stejně jako my potřebujeme muziku. Třeba návrat do 90. let Venga Boys.
2: Relax Radio. Honza Ladra, Bára Průšová, Relax, Relax Radio.

10 hodin 8 minut k tomu, hotel nebo vlastní postel. Připomínám dnešní dopolední téma, kde se vám spí líp. Možná vás překvapí, že čísla dávají trochu zapravdu oběma táborům. Jeden velký průzkum mezi více než 1000 uživateli aplikace Sleep Cycle zjišťoval právě spánek na dovolených. Lidé v něm uváděli, že v hotelu spali v průměru jen 6,7 hodiny, doma 6,9 hodiny a v prázdninových apartmánech dokonce 7 hodin. No a když se jich zeptali, kde si myslí, že se spí lépe, jen 13% řeklo, že hotel. Naopak téměř přes 65% lidí vybralo právě domov. Takže hotelová postel možná vypadá luxusněji, ale vlastní matrace má zřejmě pořád asi něco do sebe. Mám tady od vás samozřejmě i příspěvky, SMSky. Ahoj Honzo, dovolenou jsem teď delší dobu neměla, ale ať si lehnu, kde si lehnu, včetně země, mám doma pejsky, tak když je potřeba, spím i na zemi. Spím, jak když mě do vody hodí a prakticky lusknutím prstu. Hezký den přeje Katka, my zdravíme na dálku Katku. Pozdravíme i Lucku, která píše, doma, jakmile jsem na dovolený, slyším každý zvuk schodby a sousedy nad námi. No a ještě jedna zpráva, ta je nepodepsaná. Já mám problém, že první noc na dovolené nespím skoro vůbec, druhou už jo, ale není to ono. V hlavě si představuju, kdo ležel v téhle posteli přede mnou. No, tak tohle přesně mám i já na dovolené. 606-736-736, můžete napsat i vy, kde se vyspíte líp. Jestli doma, nebo třeba na dovče.

0: čtvrteční dopoledne, víkend se pomaličku blíží, tak kam o víkendu vyrazit? Co třeba Slatina Fest, který proběhne v sobotu 22. srpna od 14 hodin, sportovní areál SK Slatina. Vystoupí tam například Bon Jovi Tribute, Petr Poláček, Kabát Revival West a další. Těšit se můžete i na fotbalovou exhibici SK Slatina versus Sigi Team a pro děti bude připraven skákací hrad a bude se taky malovat na obličej.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Tam.
1: A kde jako?
2: No ve Slaným, v Letňáku.
1: A co?
2: No přece letošní festival Valník. Pišci, 21. až 22. srpna v Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzectvost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valník.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Dnes řešíme spánek na dovolený. Proč první noc v hotelu někdy nespíme? Stalo se vám to? Nejste rozhodně sami a nemusí to být špatnou madrací. Věci tomu říkají first night effect, efekt první noci. Mozek je totiž v neznámém prostředí trochu ostražitější. Nové zvuky, jiné světlo, jiná teplota, jiná postel. A část mozku si vlastně říká pozor, nejsme doma. A není to žádná maličkost. Výzkumy ukazují, že první noc může znamenat delší usínání, více bdění během noci a kratší celkový spánek. A zajímavé je, že podobný efekt se objevuje dokonce i při opakovaném spaní v novém prostředí. Takže pokud první noc v Chorvatsku třeba spíte mizerně, možná není problém v Chorvatsku. Mozek si jen potřebuje trošku zvyknout. A píše Kuba, reaguje na dnešní téma. Čau Honzo, na dovolené spím déle, protože konečně nemusím stávat na budík. To je podle mě celý zázrak.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Pojďme připomenout, o co dnes dopoledne na Relaxu soutěžíme. Soutěžíme o VIP vstupenku na 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy, která proběhne v hornickém skanzenu Majerau ve Vinařicích, a to v sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin. K tomu přidáme ještě další vstupenku, rodinnou vstupenku do Sládečkova vlastivědného muzea. A ještě, aby toho nebylo málo, mám tady před sebou nádherný náhrdelník, pánové. Myslím si, že tady s tím náhrdelníkem doma určitě zabodujete. Korál červený. A když už je tedy řeč o náhrdelníku, tak který film proslavil náhrdelník Srdce oceánu? To je dnešní soutěžní otázka. Srdce oceánu je slavný, fiktivní, modrý, diamantový náhrdelník ve tvaru srdce z velkofilmu, a to už teď musíte doplnit vy, relaxáci. 666 736 736. Pište.

0: at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: půl minuty a je tu 11. hodina. Pojďme na zprávy, slovo si bere Barča.
1: Kladenčtí strážníci řeší v létě hluk, psy i nezajištěná auta a berounská nemocnice využívá moderní technologii pro rychlejší rehabilitaci pacientů. Pěkné čtvrteční dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Rehabilitační medicína stále více využívá moderní technologie, které pomáhají pacientům k rychlejšímu zotavení. Jednou z nich je vysokoindukční elektromagnetická stimulace, kterou nabízí i rehabilitační nemocnice Beroun. Pomáhá tlumit akutní i chronickou bolest, uvolňuje svalové spasmy a stimuluje oslabené svalstvo. Zároveň podporuje hojení zlomenin a zlepšuje pohyblivost kloubů. Pacientům tak usnadňuje následnou aktivní rehabilitaci. O prázdninové měsíce řeší kladenčtí strážníci častěji rušení nočního klidu, volně pobíhající psy nebo nezajištěná auta. Přibývá také sousedských sporů kvůli hlasité hudbě nebo křiku. Na linku 156 navíc stále častěji volají i děti a mladí lidé, kteří dokážou správně vyhodnotit nebezpečnou situaci. Kralupský sběrný dvůr je otevřený 7 dní v týdnu.
3: Nabízí místo pro odevzdání objemných odpadů, které se nevejdou do běžných sběrných nádob rozmístěných po městě. Platí se pouze za odevzdání stavební suti a azbestu. Z Kralup nad Vltavou pro Rádio Relax tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: A já ještě dodám, že v Kralupském sběrném dvoře se na podzim otevře i centrum pro odevzdávání a vyzvedávání výrobků, které mohou ještě posloužit někomu jinému. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%, přičemž pro něj bude stěžejní příslib, že bude v roce 2029 naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 000 korun.
2: Sport.
1: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj čeká odpoledne teplé počasí. Teploty se budou pohybovat kolem 27 až 29 stupňů. Postupně se ale bude přibývat oblačnost, a to hlavně na jihozápadě kraje.
0: Dneska řešíme téma, jak se vám spí na dovolené, tak když to vezmu, tak ty jsi byla ubytovaná ve stanu, viď? Letos. To byla tvoje dovča.
1: No, tak ještě mě čeká.
0: Čeká? Dovolenka. Ale tak pojďme zaspomínat na ten stan, jak se ti tam spalo? Líp než doma?
1: No, ono, Honziku, jako když máš v nohách 30
0: kilometrů. Já jsem si to právě teď říkal, že když právě jste šli tu túru, no, tak ono asi usneš hned, viď?
1: Úplně.
0: A je ti jedno, že ani nemyslíš na film Záhada Blair Witch?
1: Ne, tak to vůbec, na to nemáš jako myšlenky čas.
0: Jak se zpívá v relaxaci na dovolené, za chvilku mrkneme na další SMSky a vaše zprávy i hlasovky.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Samé jedničky tady u nás ve studiu na hodinách 11 hodin 11 minut k tomu. Spí se vám líp doma nebo na dovolený? Dnešní téma. Hodně píšete, že domácí postel zkrátka vyhrává, ale proč dovolená někdy funguje jako uspávadlo? Jak říkala Barča po zprávách, záleží hlavně na únavě, po cestě, po nějakém dlouhém výletu. To pak během 5 minut ani nevíme o světě, ale lepší spánek zařídí i méně pracovního stresu a taky často větší množství pohybu během dne. Zajímavé je, že průzkum ukázal, že lidé v hotelu spali v průměru o 15 minut méně, ale současně u nich výzkumníci zaznamenali nižší výskyt příznaků nespavosti. Takže můžete spát i o pár minut méně, ale subjektivně se vlastně cítíme mnohem lépe. A možná je právě tohle celé tajemství dovolené. Nepotřebujeme vždycky spát déle, potřebujeme hlavně vypnout hlavu. Tak pojďme i na hlasovku v rámci dnešního téma.
1: Já bych som dnešné téme iba toľko. Já nemám problém spať tam, ale vždycky, keď idem na prvú noc někam, tak nejdem na záchod, hlavně na velku. Aj keď som chodil ku babke, tak prvú noc a prvé dva dny som v živote nešiel na záchod dělat bobika.
0: Díky za hlasovku, myslím, že tohle bude někdy na další téma do vysílání. Teď už Daddy DJ, návrat do 90. let.
2: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: už se to blíží, nejenom čtvrteční oběd, ale taky už za chvilku budeme rozdávat VIP vstupenku do hornického skanzenu Majerau ve Vinařicích, k tomu rodinnou vstupenku do Sládečkova vlastivědného muzea a ještě ten zmíněný luxusní náhrdelník Korál červený. Myslím si, jak už jsem říkal, pánové, jako s tímhle rozhodně zabodujete. Tak jestli jste nás naladili třeba právě teď, ještě máte možnost se zapojit do dnešní dopolední soutěže Srdce oceánu, legendární náhrdelník z filmu, a to celé dopoledne hledáte, to doplňujete, z jakého je to filmu. Modrý kámen ve tvaru srdce. A já mám pro vás dobrou zprávu. Já budu hodnej a ještě napovím, jo. Teď už to musíte podle mě dát všichni. 606 736 736, o jaký film se jedná?
1: Relax. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme zkontrolovat dálnice D1 na 190,5 km ve směru na Ostravu, tak s tím počítejte, že tam za chvilku zdržíte. Je tam dopravní nehoda dvouosobáku a nákladňáku. Provoz veden od stavným pruhem. D8 na 11. km ve směru Ústí nad Labem, je tam nějaký předmět na vozovce, takže nohu z plynu. Jezděte opatrně a přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: Tak pojďme rozlousknout dnešní dopolední soutěž, než budeme všichni na oběd. Co tady všechno mám? VIP stupenku na výstavu na 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy v hornickém skanzenu Majerau. Tahle burza proběhne v sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin. K tomu ještě tady mám ve studiu rodinnou stupenku do Sládečkova vlastivědného muzea, ale hlavně je tady nádherný náhrdelník Korál červený. Tak soutěžní otázka zněla, v jakém filmu se objevil náhrdelník Srdce oceánu, a já bych měl mít někoho na telefonu. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne všem.
0: Kdo tam?
1: Katka, ahoj.
0: Katko, ahoj. Naše věrná posluchačka podle hlasu.
1: Ano.
0: Prosím tě, a teďko, ty jsi v práci nebo doma?
1: Já jsem v práci i doma, já dělám z domova.
0: Jasně, to je ten home office, že jo?
1: Ano.
0: Tak už jsem úplně na správný adrese. Takže, v jakém filmu se objevil náhrdelník Srdce oceánu?
1: Titaniku.
0: Titanic, jo?
1: Ano.
0: A je to samozřejmě správně, je to i s fanfárou, já moc krát gratuluju. Tak z které výhry máš asi největší radost?
1: Tak v rámci toho, že lístky asi předám někomu menšímu.
0: Jasně.
1: A někomu, kdo se o to zajímá, tak bych si troufla říct, že ten náhrdelník.
0: Tak
1: zájem.
0: Paráda, tak já jsem i rád, že to asi vyhrála žena, jsem říkal, že hlavně asi tím zabodují pánové, pokud to doma třeba potom předají své manželce, partnerce, a já to rovnou můžu takhle předat ženě a já podle toho hlasu úplně cítím, že máš radost, ten úsměv ve tváři je fakt slyšet i po tom telefonu, takže já ti moc krát gratuluju. A teda home office, no tak vlastně tebe nikdo ani teďko nehoní, že jo, aby si položila
1: ne.
0: Okamžitě ten telefon a šla zase zpátky pracovat, takže jenom ty vlastně.
1: Ano, já sebe sám sobě šéfem.
0: Ano, a co teda, kdy tě tvůj mozek pustí dneska na oběd?
1: Až mu zavelí žaludek.
0: Já si taky myslím, právě to jsem chtěl dodat. Tak jo, a co by si zdala dneska k obědu?
1: Čeče, Honzo, ještě netuším vůbec, co si uvařím. Fakt,
0: ježišmarja. No jo, vlastně ty si ještě musíš uvařit vlastně na home office, vlastně nemáte asi kantýnu, že jo? Takže dobrou chuť k tomu, co teprve bude, a gratuluji ještě jednou k výhře. Měj se krásně, a ti to utíká.
1: Díky.
0: Doma. Ahoj.
1: Taky čau.

0: cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Rychlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládne snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Timbaland a taky Katy Perry před 12. hodinou. Za chvilku je čas vyrazit někam na oběd. Co plánujete k obědu, pokud si ho budete dělat sami? My asi nějaké slavnostnější jídlo, protože můžeme slavit. Je co slavit, dnes je Národní den rádia. Připomíná den, kdy v roce 1920 začala v USA vysílat první komerční rozhlasová stanice. A protože nás posloucháte, tak vlastně slavit můžete s námi na všech našich frekvencích. Relax Radio.

0: Pravé poledne 12.00, pojďme na zprávy.
1: V Kralupech nad Vltavou je rozsáhlá rekonstrukce školní zahrady v plném proudu a Mělník připravuje modernizaci parku. Pěkné poledne s rádiem Relax.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: V Kralupech nad Vltavou v areálu základní školy generála Klapálka pokračuje rozsáhlá revitalizace školní zahrady. Její součástí bude také nová venkovní učebna. Projekt promění dosavadní školní dvůr v moderní venkovní prostor určený nejen pro výuku, ale také pro odpočinek, setkávání žáků a pořádání školních aktivit. Nově upravený areál nabídne příjemné prostředí, které propojí vzdělávání s pobytem venku a přispěje ke zkvalitnění zázemí školy. Město Mělník pokračuje v přípravě kompletní modernizace, revitalizace a regenerace parku na Podolí. Toto místo se v příštích letech promění v moderní, bezpečný a atraktivní veřejný prostor určený pro sport, odpočinek i setkávání všech generací. Aktuálně je zažádáno o dotaci ve výši 75 milionů korun a město vypisuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. Mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová nám sdělí, jaké problémy řeší nejvíce strážníci městské policie v letních měsících.
3: S příchodem letních prázdnin řeší strážníci městské policie Kladno častější oznámení narušení nočního klidu. Jen během července jsme evidovali téměř 60 přestupků. Obvykle se přitom jedná o oznámení na zvýšený hluk v rámci sousedských vztahů. Občané si stěžují na hlasitou hudbu, dlouho nastartované vozy, oslavy, které jejich pořadatelé protáhnou přes 22. hodinu, nebo i hlasité povídání na lavičkách pod otevřenými okny v sídlištích, nebo v případě, kdy početnější skupiny opouštějí restaurační zařízení. Nárůst těchto přestupků evidujeme každoročně právě s nástupem teplého počasí, kdy lidé více větrají a zvuk se snáze šíří. Často přitom stačí jen slumit hudbu, přesunout posezení dovnitř nebo mluvit tišeji a myslet na to, že ne každý má další den volno.
1: Prince Harry a jeho manželka Meghan Markle se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví.
2: Sport.
1: Tenisté Jakub Menčík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Menčík prohrál s Argentincem 7-5, 4-6, 4-6. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla 1-6 a 4-6 z domácí.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně na Kladně měříme 25 stupňů Celsia. Večer teplota klesne na 22 stupňů a v noci bude kolem 20 až 18 stupňů bez srážek.
0: Mně se líbí, jak je tady ta 12. hodina, jak začneme přemýšlet fakt o tom jídle. My než začali zprávy, tak jsme tady rozebírali zmrzlinu, kam vyrazit na dobrou zmrzku. Jakou máš úplně nejradši jako příchuť?
1: Jako příchuť? No, ono taky záleží na počasí.
0: Jasně, když je horko, tak to třeba nějaký sorbet, že jo? Ano. Nějaká ovocná zmrzlina.
1: Osvěžení.
0: Teplo, pak asi čokoládová nebo něco jako jo. Čokoládová,
1: spíš,
0: ne?
1: No, jako spíš vanilka.
0: Vanilka. Takže ale úplně
1: vanilka
0: tato.
1: Jahoda.
0: Vanilka jahoda. Hmm. Dobře, to je u tebe top. U mě jsou to potom jako třeba hodně takový ty kyselější, limetka, citron, to já taky mám moc rád. Tak přejeme dobrou chuť, ať už si dáváte zmrzlinu nebo opravdový oběd. A k tomu muzika Pet Shop Boys Go West už za chvilku.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Už jsem o tom dneska mluvil, ale opakování je matka moudrosti. Mám tady pro vás opět pozvánku na Slatina Fest. Sobota 22. srpna od 14 hodin. Sportovní areál SK Slatina. Vystoupí tam například Bon Jovi Tribute a Petr Poláček, Kabát, Revival West a další. Těšit se můžete i na fotbalovou exhibici SK Slatina versus Sigi Team. No a pro děti samozřejmě bude na téhle akci připraven program taky. Bude tam pro ně nachystaný skákací hrad a bude se taky malovat na obličej.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě Kladenského zámku. Hudba, kterou znáte. Hity, které zpívá celé publikum.
1: A večer plný emocí.
0: Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.
1: Buďte u toho.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Relax. Relax.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 20. srpna.
0: Tento den roku 1896 byl patentován ciferníkový telefon. Roku 1918 se narodil slavný český herec Václav Voska, zemřel o 64 let později. Psal se rok 1930, když v New Yorku proběhl první úspěšný domácí příjem televizního signálu. Roku 1948 se v Birminghamu narodil rockový zpěvák Robert Plant z legendárních Led Zeppelin. Tamtéž po roce spatřil světlo světa baskytarista Phil Lynott z kapely Thin Lizzy. Roku 1941 se narodil slovenský herec Julius Satinský.
2: Všichni dostanou vysílačky. Heslo si zvolí každý sám.
0: Zemřel v prosinci roku 2002.
2: Nikdo se nebude vracet a nikdo se nebude zbytečně vyčerpávat mluvení.
0: 20. srpna 1944 se narodil indický premiér Rajiv Gandhi. Po třech letech přišel na svět St. Louis člen formace Chicago James Fenko. Ročník 1956 je kytarista Rick Olsen ze skupiny Berlin. 28. 1965 Rolling Stones vydali Satisfaction, nahrávku, se kterou poprvé vyhráli americkou hitparádu. Ve stejný den, ovšem o 8 let později, vypustili do světa další svůj hit, Angie.

Odpor. Po 20 letech se u té příležitosti v Praze na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace odpůrců komunistického režimu. Tento den už od roku 1971 má narozeniny zpěvák kapely Limp Bizkit Fred Durst. O 9 let později se Reinhold Messner stal prvním mužem, který vystoupil solo na nejvyšší horu světa, Mount Everest. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu 13. hodina, teď teda ještě dvě minutky k tomu. My jsme tady s Barčou vedli takovou docela zajímavou debatu, ani vám nebudeme říkat o čem, ale zprávy pro vás má.
1: Rakovník plánuje lepší podmínky pro cyklisty a stavba kruhového objezdu omezuje dopravu v Nelahozevsi. Pěkné čtvrteční odpoledne vám přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Rakovník si nechá vypracovat koncepci cyklistické dopravy, která má navrhnout další rozvoj cyklodopravy ve městě. Dokument má zmapovat současný stav a vytipovat místa, kde by mohly vzniknout nové cyklotrasy nebo další opatření. Podklad má zároveň pomoci při přípravě konkrétních projektů pro bezpečnější pohyb cyklistů. Na silnici u Podbořan pokračuje stavba nové kruhové křižovatky a začala její druhá etapa. Směr na Staré Ouholice je už průjezdný. Do Nelahozevsi ale auta až do konce října neprojedou. Objízdná trasa vede přes Kralupy nad Vltavou a jejich část Lobeč. Kvůli stavbě se změnily také trasy, zastávky a jízdní řády. Mluvčí města Louny Pavla Kutlu nám přiblíží, jaké změny se uskutečnily v poliklinice v Lounech.
3: Vyšetření je důležité nejen pro ženy po menopauze, ale také pro další rizikové skupiny pacientů. Provoz denzitometrie je již zahájen, rozsah péče pak od září letošního roku rozšíří interní ordinace s lékaři, kteří již nyní přijímají nové pacienty. Pro obyvatele Loun a okolí znamená otevření nové ambulance výrazné zlepšení dostupnosti zdravotní péče. Dosud museli pacienti za tímto vyšetřením dojíždět například do Chomutova.
1: Městská policie v Pardubicích zadržela dnes ráno dvojici, která se po vloupání do bytu na třídě Míru v centru města snažila uniknout po římse v prvním patře domu. Na zem se nakonec dostali po žebříku, který jim policisté přistavili. Zadržení jsou podezřelí z porušování domovní svobody a krádeže, za to jim hrozí až 3 roky vězení.
2: Sport.
1: Nový generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš se těší na novou roli a věří, že v ní zúročí zkušenosti z aktivní kariéry i z doby po jejím skončení. Eliáš věří, že bude s trenéry Zdeňkem Motákem a Pavlem Grosem úspěšně spolupracovat.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes večer bude ve středočeském kraji postupně přibývat oblačnost. Místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty klesnou ke 20 stupňům. Zítra nás čeká mírné ochlazení a to na 26 stupňů Celsia.
0: Tak tu debatu s Barčou asi necháme bejt, spíš jsem se chtěl zeptat na cestování, protože máme před sebou ještě posledních de facto 10 dní, já vím, že to ty školáci strašně neradi slyšejí, jo? Ale 10 dní prázdně a pak zase táhnete do školy Holomci.
1: Tak. Konečně, já bydlím naproti dětskému hřišti.
0: Tam to je cára chod.
1: Už víc? Aby bylo 1. září.
0: Hele, na druhou stranu, já když si vzpomínám na svoje dětské léta, taky jsem hrozně nadával, když se to blížilo do finále. Co ty, chystáš nějakou dovču nebo někam nějaký tip?
1: V září.
0: V září. A kam?
1: K moři.
0: K moři, no to je nejlepší. V září do Chorvatska, tam jsem byl jednou, celý týden nám propršelo, už bych tam v životě v tomhle termínu nejel. Tak, a my jedeme dál, protože no vlastně já bych tam nejel ani

0: Já bych nejradši ty činasky nechal dohrát do konce, ale na to přijde čas mezi 13. a 14. hodinou. Přejeme vám hezký odpoledne.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax.

Včera od 18 hodin byla na programu Hitparáda Relax Rádia, takzvaně Relaxáda. Jestli jste to náhodou neslyšeli nebo neviděli, mrkněte se na www.radio-relax.cz a tam vás odkazuju hlavně proto, že tam můžete hlasovat. Včera dokonce vypadly, pozor, po třech kolech nebo po pěti kolech tři písničky, takže pro novinky z minulého kola je tam relativně dost místa do příští středy. Je to na vás, koho tam strčíte, kdo se tam dostane a jestli budeme mít novou desítku anebo ne. Tohle byla Victoria Monet, jedna z novinek, která se zpřed vydání dostala včera do desítky. Já ji říkám leklá ryba, protože mě tato muzika nějak úplně moc nenaplňuje, ale to je úplně jedno. Má spoustu fanoušků, který do té základní desítky dostali a tak to má být.

0: 9 minut chybí do půl druhý. Asi už jste zvyklí na to, že v úterý a ve čtvrtek se celkem pravidelně díváme s relaxem do ulic, nebo spíš jinak. Chodíme vás vyspovídávat na naše takové otázečky, které ne úplně každý den dostáváte. To znamená, ne vždycky víte. Dneska si myslím, že to je zrovna ten případ. Nevím, jak často se setkáváte s pojmem komunitní život. Co si pod tím dokážete vlastně představit? No, myslím si, že to bude dneska hodně, hodně zajímavý. Takže jdem na to. Co to znamená, když se v obci rozvíjí komunitní život? Co vy na to?
1: Ulici.
2: No, že žijou třeba jako hippies, všichni dohromady. No, že třeba jedna rodina si půjčí někoho jiného a vaří všichni dohromady s velkým hrnci. No a takhle jako všichni dohromady, jedna rodina, celá vesnice prostě.
3: Že se tam něco dělá, že se tam něco provozuje, lidi se baví.
4: To je skupina lidí se stejným zájmem a ve vesnici třeba, nebo na té malé obci, a ty podporujou nějakou tu činnost, třeba zahrádkáři.
5: Co dávají dohromady? A ty komunity jako, no možná, že i s různýma menšinama.
6: Myslím si, že komunitní život je například ve vesnici nebo přesně jako nějaké malé městě, když se sousedé a lidi z celé vesnice shlukují a užívají si společný život.
7: Asi se tam rodí hodně dětí, tak oni, když těch na těch vesnicích není co dělat, hlavně přes zimu, protože tam hodně zahradničej a jsou tam sedláci. Přes zimu nemají co dělat, tak dělají děti. A rozrůstá se to tam.
0: Tak musím přiznat, že představy o komunitním životě jsou opravdu různé. Máme ještě jednu část téhleté ankety, takže vydržte dvě písničky, dáme si Purple Disco Machine a taky Činasky a pak si pustíme ještě tu druhou část, abyste se dozvěděli, co je podle vás komunitní život.
8: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba.
6: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho

0: Myslím si, že pojem komunitní život slyšíme celkem dost často okolo sebe a nejsem si tak úplně jistý, jestli všichni vědí, co to vlastně znamená. Jednoduše je to takový způsob, kdy lidé nežijí jenom v uvozovkách vedle sebe, ale také spolu. To znamená, mají něco společného, vzájemně se znají, pomáhají si, podílejí se na dědí kolem sebe. Jak tam vtipně poznamenal jeden člověk, dělají i děti, tak jako bejvá v životě. No ale teď si pojďme poslechnout, jak to vnímáte vy, jak je to s tím komunitním životem.
1: Relax v ulici.
2: Tak to znamená, že ty lidi k sobě mají hodně blízko a určitě si ve všem pomáhají. To si myslím.
3: Že se začnou všichni scházet, že se tak jako kamarádi všichni se známe, všichni jsme kámoši. Dejme tomu, asi.
4: Je tam nějaká společnost lidí, kteří dělají podobné věci. Mají rádi třeba sazení okurek, tak si společně 12 lidí udělá záhonky a pěstují tam spolu okurky. Já myslím, že to super.
5: Komunitní život v malé obci je, myslím, že když se lidi scházejí dohromady a pořádají spolu různé akce.
6: Komunitní život, tak to je, když prostě na vesnici se všichni znají, mají se rádi, chodí spolu na akce, jsou to prostě jako skamaráděný občané a jsou prostě spojení jako tím vším.
7: Tak si jako dokážu asi představit to, že to je prostě jako, že rozvíjející se jakoby komunita v té malé obci, že se jako všichni znají a prostě setkávají a jako prostě vycházejí spolu asi.
0: Všimli jste si, jo, když se řekl komunitní život, tak většinou všichni zmiňovali menší nebo malé obce. Co se týče měst a komunitního života, tak jako to nikdo moc nezmiňoval. Tak třeba příště. Odpolední relax.

Radio. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Show Me Love a Robin S. v úpravě DJ Tonky, to je muzika, kterou posloucháte ve 2:45 na rádiu Relax, je čtvrtek s datem 20. srpna. Samozřejmě, že i dneska odpoledne jsme nezapomněli na sociální sítě a lehce jsme tam frkli, no přiznám se, že při čtvrtku trošku černého humoru, můžete se mrknout.
1: Relax Radio je on air i online.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Tak jsme se zase posunuli v čase, je tu 14. hodina a jdeme na zprávy.
1: Řidič se zákazem řízení ujížděl strážníkům v městské části Kladno-Švermov a žena z Žatecka přišla kvůli falešné investici o 500 000 korun. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: V kladenské části Švermov se řidič pokusil ujet městským strážníkům, kteří ho chtěli zastavit. Za volantem přitom seděl muž, který měl uložený zákaz řízení motorových vozidel. Po zběsilé jízdě se strážníkům podařilo řidiče zastavit a případ dál řeší policie. Muž může kvůli porušení zákazu řízení čelit dalšímu postihu. Policie v Žadci řeší případ podvodu, při kterém žena přišla o téměř 500 000 korun. Nalákala ji nabídka údajné investice spojená se známou osobností, která se šířila na internetu. Žena podle pokynů podvodníků postupně posílala peníze v domnění, že je rozhodnutí policie znovu varuje, aby lidé byli u podobných investičních nabídek na internetu velmi opatrní. Kladno pokračuje v přípravách nového útulku. Radio Relax to potvrdil Lukáš Hudl z tiskového oddělení magistrátu.
3: Kromě psů bude sloužit i kočkám. Magistrát má vytipovaných několik vhodných lokalit, zvažuje se i možnost odkoupení stávajícího útulku Bouchalka. Vedení města ale nechce finální verdikt za každou cenu uspěchat. Nutná je pečlivá příprava. Pejsci se zatím umísťují do útulku Anidev.
1: Pátek odpoledne a v noci na sobotu mohou část Čech a západ Moravy zasáhnout další silné bouřky s nárazy větru až 90 km za hodinu. Napršet může až 70 mm. V aktualizované výstraze o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav.
2: Sport.
1: Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na středeční velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. Ve 45 letech obsadila třetí místo výkonem 54,29 metrů, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Zítra ráno bude ve středočeském kraji 17 stupňů Celsia. Převládat bude oblačná obloha a místy se mohou objevit přehánky. Přes den se oteplí maximálně na 25 stupňů. Oblačnost převážně zůstane i s možností dešťových srážek zatažená.
0: Celkem jednoduchá otázka, Báro. Jaký ti vyhuje počasí? Tohle to, co je to aktuální, anebo si radši měla ty pařáčky jako koupačka a tak? No?
1: Tak ono, jako od všeho trochu. Nesmí toho být moc.
0: Diplomatická odpověď, co jiného jsem taky od Jenny mohl čekat, to je pravda. Co budeme hrát?
5: Nemáme to za pár, ale za tři.
0: Mí horští oblíbenci, opět Radeček a bratři, máme 3 minuty po 14. hodině, přeju vám hezké čtvrteční odpoledne. No, jedeme dál.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

Dva producenti a hlavně dva DJové, kteří to umějí pořádně rozpálet na jakémkoliv letním festivalu, Lukas a Steve, a vede se jim dobře. Dobře se jim vede i v naší relaxácký hitparádě, myslím, že jsou někde okolo 7. nebo 6. místa. Konec konců to uvidíte sami, příští týden ve středu se pustíme do dalšího vydání. Zatím můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, je to strašně jednoduchý a v podstatě závisí na vás, kam až se tyhle ty dva sympatiáci dostanou. Odpolední relax.

0: 3 minuty po čtvrt na 3 na relaxu Martin Garrix Told You So. Kdybyste si čirou náhodou chtěli třeba tuhletu písničku pouštět v Portugalsku, kdybyste náhodou ještě razili někam na dovolenou a chtěli byste si ji pouštět na pláži, tak velmi velký pozor. Hlasité pouštění hudby na pláži může být prý velmi drahý koníček. Pokuta pro jednotlivce může dosáhnout 4000 euro, takže vám to lehce zdraží dovču. A kdybyste náhodou jeli ve skupince a chtěli jste si na to zapařit, že nějaká dýza na pláži, tak prý dokonce maximální pokuty jsou 36 tisíc euro, to je neuvěřitelný. Myslím si, že k tomu už potom mám takový ten dodatek, že ten reproduktor může být zabaven, to už je takový to už je nic. Vzpomněl jsem si v souvislosti s tím, teď jsem nedávno šel tady na Sněžku a šla přede mnou skupina, nějaký, měli na tričkách všude hasiči, ale nechci s vámi říkat, z jakého byly městečka nebo města, nebylo to nic velkého, byly to spíš takový ty vesnický a teď jeden měl na baťohu v prvním ochranném pásmu, podotýkám, že tam měl Bluetooth reproduktor samozřejmě a teď to tam na mě jelo celou cestu, protože oni samozřejmě byli daleko přede mnou, už taky nejsem nejrychlejší a hráli si prostě jakože park, nepark, tak jsem si tak duchu říkal, no možná by taky stálo za to potkat nějakého toho ochránce přírody, jak by se s tím pánové poprali, protože jako já myslím, že příroda nebylo určitě to, co je nejvíc zajímalo.
1: Odpolední relax. Relax Radio.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou

0: www.městokladno.cz.
1: Je to tam!
2: A kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
2: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Pišci, 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzectvost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valník.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 3 minuty po půl třetí odpoledne, pojďme se podívat na dálnice. Začneme na D8 mezi 11. a 9. kilometrem ve směru na Prahu. Se dělají práce údržby, to znamená takový ty běžný údržbářský práce, sekání, opravy a tak dále. Daleko důležitější z toho je, že pravý jízdní pruh je uzavřený. A když je někde uzavřený, minimálně jeden ze dvou pruhů, pokud tam nejsou 3 nebo 4, no 4 asi nejsou nikde, tak 3, tak tam můžou vznikat kolony. Jezděte opatrně, aby vás to nepřekvapilo, mezi 11. a 9. kilometrem. D8. Jdeme na D5 mezi 80. a 57. kilometrem. To je hodně velký rozptyl, tak tam dávejte pozor. Může vás překvapit pomalu jedoucí vozidlo údržby. Tím pádem je opět částečně vždycky uzavřen levý jízdní pruh. No, co s tím souvisí, už jsem říkal před chvilinkou. V tomto místě se dělá údržba a dělají se také menší opravy na mostech. Na D10 mezi 62. a 64. kilometrem ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Tak mohli to specifikovat trošku blíž, no to nevadí. Každopádně je to dodávka, to znamená lehce zasahuje do pravého jízdního pruhu, takže průjezd okolo je se zvýšenou opatrností. Je to taková jako menší překážka na vozovce.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio. It isn't enough to start a riot. Distort the light beam until I like me.

0: totiž plán.
1: Krištof má svůj plán a možná, že i vy máte svoje plány na zbytek letních měsíců, to znamená třeba ještě někam vyrazit na dovču, třeba ještě na prázdniny, protože pořád je ještě dost času, co si budeme povídat. Mám tady před sebou jako docela zajímavý článek, který je označen jako 10 turistických průšvihů, které vám mohou zkazit dovolenou. A to jsem, přiznám se, jako to, že se nezabírají lehátka někde, to jsem tak jako věděl, že to hrozí pokutou, že vám to seberou z toho lehátka a podobně. Ale že dokonce v Itálii platí, že si nesmíte zabrat pláž na ráno ručníkem. Nejde o to, že máte ručník na písku. Problém je to, že jim chcete zarezervovat veřejný prostor. Tak to jsem teda netušil. Do Itálie naštěstí nejezdím, to je v pohodě. Když už jsme u té Itálie, tak si tam prý máte dávat pozor na koupi padělku od pouličního prodejce, protože se může stát, že třeba koupíte Pradu za 15 euro, že jo, ve finále. A jsou tam kontroly, které jako můžou přijít s tím, že se tohle nesmí. Nákup padělaného zboží od plážového či pouličního prodejce, můžete za to dostat pokutu prý až 10 000 euro. To je úplně neuvěřitelný. A co je úplně jako top, bych řekl, to se mi stalo jednou, jako ne, že v Itálii, ale že vjedete autem do historického centra. Jako já si osobně myslím, že to málo kdo udělá schválně. Jo, jako většinou to je proto, že se v tom městě pořádně nevyznáte. Dneska se jezdí všude podle navigací a tak dále. A navigace, tý je to úplně jedno, jestli dostanete pokutu nebo ne. Ona najde cestu a jedete. Mně se tohle to stalo v Berlíně, kdy jsem to projel pár místama, který jsem neměl. Lidi na mě koukali, co tam chodili, ale jako otočil jsem se, pokuta nepřišla, takže v pohodě. Ale dávejte na to pozor, protože pokuty se dají prý vymáhat až po x letech a fakt jako to platí, ze spoustou zemí to máme tak, že dáváme i naše údaje, to znamená, že vám může, a myslím si, že spoustě z vás se to už stalo, přišla pokuta do schránky po dovolený a ono nezaplatit jí, to je kolikrát velký problém. Třeba v Rakousku jsem platil každý rok a přesně jsem věděl i na jakém místě a stejně jsem tam vždycky byl vyfocený, stejně mi to přišlo domů a já už jsem se na to v podstatě těšil, na tu komunikaci s tou paní, se kterou jsem to probíral.
2: Prázdniny s relaxem.

0: 15. hodina právě teď. A jdeme na zprávy, myslím si, že i tyhle sty budou stát za to.
1: Mělník musel přehodnotit plánované práce na obnově letního koupaliště a ve Stochově na Kladensku bude uzavřeno náměstí z důvodu oprav vozovky.
2: Relax Radio.
1: Město Mělník pokračuje v přípravě obnovy letního koupaliště. Výsledek veřejné zakázky na rozsáhlou rekonstrukci ale ukázal, že původně odhadované náklady by byly výrazně vyšší, než město předpokládalo. Zatímco předpokládaná hodnota investice byla přibližně 200 milionů korun, nejvýhodnější nabídka ve výběrovém řízení byla zhruba o polovinu vyšší. Město proto přehodnotilo rozsah plánovaných prací. Ve městě Stochov na Kladensku z důvodu provádění stavebních prací na opravě chodníku a komunikace na náměstí u Dubu bude úplná uzavírka v dotčené lokalitě. A to v termínu od 24.8. s předpokládaným dokončením do 23.9. Co chystá správa železnic pro cestující, nám sdělí mluvčí Nela Frýbová.
3: Například nádraží v Berouně bude dokončeno do konce letních prázdnin. V průběhu letošního roku mimo jiné ale budeme pokračovat i ve zvyšování úrovně zabezpečení přejezdu. Dokončíme rozpracované akce v počtu minimálně 150 železničních přejezdů a zahájíme realizaci dalších modernizací úrovňových křížení.
1: Ceny pohonných hmot v Česku za týden vzrostly. Benzín Natural 95 zdražil v průměru o 19 haléřů na 41,66 koruny za litr. Nafta je nyní dražší, nejdražší od dubna, litr se prodává průměrně za 44,97 koruny.
2: Sport.
1: Bývalého fotbalistu a trenéra Sparty Františka Straku zaskočilo, že letenský tým hned na startu ligy ztratil 6 bodů. Sezóna bude ještě dlouhá a tak věří, že Sparta může manko dohnat. Problém vidí v tom, že mužstvu chybí lídr, jakým byl Ladislav Krejčí. Nechápe nevraživost fanoušků vůči čerstvé posile Matěji Juráskovi. Bývalý hráč Slavie si podle něj zaslouží šanci.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Český hydrometeorologický ústav vydal na zítra pro středočeský kraj výstrahu silných bouřek doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 40 mm, nárazy větru a kroupami do 2 cm. Jsou možné lokální škody na majetku a komplikacích zejména v energetice a dopravě. Na Kladně aktuálně měříme 26 stupňů Celsia.
0: Dáme trošku takový tý letní romantiky. Zkoušela jsi někdy tančit v dešti? Třeba při bouřce?
5: Já teďko nevím.
0: Jsi tě překvapil,
5: no, víš? Trošku jo.
0: No, tak to víš.
5: No, asi jsem to neskoušela.
0: No, tak to dělá.
5: Já vždycky v tom dešti a v té bouřce rychle utíkám po té zahradě a všechno sklízím, víš?
0: Hele, zkus to jednou otočit a zkusit tu bouřku nebo ten déšť prostě užít. Má tak to něco do sebe. Ono, při dešti se dají dělat spoustu věcí, jako jo, a vyzní to úplně jinak. Ve finále to byla jen taková rada od zkušenějšího kolegy. Dáme Miraj. Takže pánové, nezapomeňte, a to je první věc, kterou bych rád jako upozornil, když si najdete nějakou novou známost, lásku a tak, rozhodně první, co udělejte, podívejte se, jakou má barvu očí, protože ta otázka vždycky přijde. Někdy dřív, někdy později, ale přijde a pak je to pruser, když nevíte.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

0: Za 2,5 minuty bude 16:45, posloucháte Radio Relax. Je čtvrtek s datem 20. srpna, je to docela důležité datum, alespoň pro nás. Slavíme dneska, pozor, Den rozhlasu. A to nejenom ve Spojených státech, kde to tak nějak jako začalo, ale taky na dalších místech po celém světě. Slaví se vlastně od začátku 90. let 20. století. Některý zdroje uvádějí, protože on to není tak úplně rozšířený, že tohleto datum bylo vybráno, jako myslím tím 20. srpen, na počest dne, kdy Detroitská rozhlasová stanice zahájila své první vysílání v roce 1920. Paradox je, že to nebyla první stanice, která v Americe vysílala. Takže dneska bude bařba.
1: Odpolední relax. Relaxa.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě Kladenského zámku. Hudba, kterou znáte. Hity, které zpívá celé publikum.
1: A večer plný emocí.
0: Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.
1: Buďte u toho.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl+

3 minuty chybí do půl čtvrté. Když se trošku vrátím do historie, tak tuším, že v úterý nebo ve středu, nepamatuju si to, s kolegyní Terezou jste tady probírali takový ty kurýrní služby, co rozvážejí jídlo a podobně. Představte si, že existuje nějaká instituce, která podle dodaných dat dává dohromady, co a jak si lidé objednávají i podle dnů, i podle části dnů. A protože se blížíme k pátku, tak já naprosto 100% vím, že v pátek, a pozor, večer, je nejobjednávanější jídlo, zkuste si to tipnout, já jsem to možná už i někdy říkal, pizza. Jasná věc, protože nikomu se nechce moc vařit a co si budeme povídat na pizzu, a to my chlapi známe a hlavně to jako oceňujeme, není potřeba ani moc nádobí, to znamená talířů a tak dále. Přivezu vám to v krabici, mrsknete to na stůl, odevřete krabici a všichni baštěj. Samozřejmě pak se musí trošku uklidit, protože ty drobky a podobně. No ale proč o tom mluvím? Dneska je totiž Mezinárodní den pici, a ne ledas jaké, ale jediné pici, kterou já nejím, nemám jí rád, nechutná mi, a to je havajská. Fakt je ten, že názory na ní se fakt hodně liší. Znám spoustu lidí, kteří by prostě bez havajský pici, prostě pro ně by nebyl život, jo. To znamená šunka, ananas a spoustu dalších ingrediencí, ale ta kombinace šunka, ananas, to je pro mě úplně vražedný. Možná to někomu chutná, možná ne. Každopádně dělá to z téhleté pici takový to, jako, že jí to jako vyčleňuje, jo, to znamená, že je to něco extra. Někdo má rád havajskou pizzu, někdo ne. Tak dneska má svůj den. Odpolední relax. Relaxa.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 6 minut po půl čtvrté, to je taková ta krizová doba, vyplatí se podívat se na dálnice, jestli nemáme někde nějaký špuntíky, dopravní nehody a podobně. Začneme na okruhu, běžně to tam bývá daleko horší, teď co jsem se díval na některé kamery a vůbec jako na dopravní servery, mezi 62. a 64. kilometrem ve směru na D1 je popojíždící se kolona, to znamená, možná vás to tam zpomalí, ale doufejte, že nezastaví, trvá tak jako zhruba asi 1 kilometr, takže teoreticky by to nemělo být nic velkýho. A na druhou stranu jsme ve směru na Ruzyň a na D7 je ta kolona drobátko delší, to znamená okolo 2 až 3 kilometrů, ale je taky lehce popojíždějící, počítejte s tím, že spíš ten pravý pruh a uvidíme, jak se to bude rozjíždět. Dopravní odborníci soudí, že okolo 16:00 už by to mělo být, neříkám, že úplně všechno v cajku, to asi ne, ale už by to nemělo až tak moc zdržovat, protože když to ve 4 se to rozjede, tak ve 4:45 zase začne nová. Podíváme se i na D7 mezi 45. kilometr ve směru na Prahu. Tam totiž jede pomalinku jedoucí vozidlo údržby. A když říkám pomalinku, tak opravdu pomalu. A je to jenom proto, že se seká tráva, tak s tím počítejte. A na D11 mezi 10. a 9. kilometrem ve směru na Prahu jsou práce na silnici, tam se opravuje a zaplať pánbu za to, protože se tam opravují výpluky a příčné hrboly. Takže se nám od zítřka od 5, kdy to zase jako otevřou, bude jezdit o dost líp.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 10 minut chybí do 16. hodiny odpolední. Já jsem chtěl teďka říct, jako, o čem budeme mluvit, ale pak jsem si říkal, že bych to měl nechat spíš na tobě.
1: No to už
0: Jarka, Jarka už je ve studiu, takže já končím, jak mi bylo naznačeno.
1: Přesně tak.
0: A říkal jsem si, že bych jako docela rád našel člověka, který, před chvílí jsme se bavili o pice Havaj, který jí má rád. A co myslíte? Co myslíte?
1: Na co myslíte?
0: Přišla Jarka a první otázka na ní zněla.
1: Jestli jim Anna na svou pizzu.
0: A co řekla Jarka?
1: Ano.
0: A co, jaká byla moje otázka další?
1: A jako, co tě, já nevím, že se ještě prodává docela, ne? Že ji nemůžu, ne, počkej, už nevím, na co jsi mě ptal.
0: Mě tam zajímá, jako, co ti na tom chutná, ta kombinace, ta slano-sladká, jako šunka s ananasem a tak dál, to je ono, jo.
1: Ano, slano-sladký chutě a po mně je i můj mladší syn a ten takový, když jdeme do pizzerie, to je zásadně Havaj.
0: Hele, můžu se tě zeptat takhle čistě teoreticky, co tvůj manžel a pizza Havaj?
1: Že mu to taky nevadí. Dobře, ale jako on upřednostňuje quattro formaggi.
0: Quattro formaggi, no tak aspoň jeden rozumný člověk. Jinak co budeme dneska mít odpoledne s tebou, co jsi namíchala?
1: Tak ale, co jsem namíchala? Co ti připomene ten zvuk, když udělám, jo?
0: To bych typoval na komáry a dokonce vím i proč.
1: No.
0: Ale tak, nebudu to říkat.
1: Přesně.
0: Já jsem to nepoužíval.
1: Ano,
0: jako,
1: komáři. Přesně, to bude dnešní téma.
0: To je výplň jedné hodiny a nějakou pikošku, že bys do toho hodila. Byla jsi už na dovolený?
1: Na dovolený jsem byla, ano, byli jsme v červenci.
0: A kde jste byli?
1: Chorvatsku. Krásný.
0: A pamatuješ si třeba něco z Chorvatska, protože já mám na Chorvatsko fakt jako neskutečné vzpomínky, co tam jako tě fakt jako dostalo, nebo na co by si zdávala pozor, kdybys tam jela znovu a tak dále. Já ti pak připomenu, proč to říkám. Jako.
1: No, je to tam poslední dobou všechno strašně předražený, ale až jako zbytečně moc některé věci.
0: To je jedna z věcí a já bych vám doporučil, dávejte si pozor na pokuty. Já už tam asi 4 roky dlužím někde nějakou pokutu za parkování. A pravidelně mě tak po 3/4 roce vždycky přichází nějaký prostě obálka a tam prostě výhrušky a že mi všechno seberou a tak dále a tak dále.
1: No,
0: takže na
1: tak
0: to
1: na
0: bacha.
1: To si dejte pozor.
0: Ale oni jsou to hajzlici s prominutím, protože to prostě vám najednou z ničeho nic přijde, že jste tam měli zaplatit a vy si nespomenete, že by tam byl parkovací automat, že by tam byla nějaká
1: ale budka. Oni se na to neptají.
0: Ale oni se na to neptají.
1: Přesně tak.
0: Neznalo zákona neumlouvá.
1: Přesně tak. Tak tím to ukončíme.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 16 hodin a přede mnou je připravená Bára, aby vám řekla, co se nového děje ve světě.
1: Ve Slaném se buduje nové sportoviště za 2,5 milionu korun a velká část Kladna je aktuálně bez elektřiny. U čtvrtečních odpoledních zpráv vás vítá Bára a Jarka.
2: Relax Radio.
1: Část Kladna postihl rozsáhlejší výpadek elektřiny. Podle dostupných informací je příčinou porucha na vedení vysokého napětí, která zasáhla několik trafostanic. Na odstranění poruchy pracují energetici. Přesný rozsah výpadku a předpokládaný čas obnovení dodávek se zatím zjišťuje. Ve Slaném začala stavba nového víceúčelového hřiště v Gagarinově ulici na vojenském sídlišti. Sportoviště bude určené dětem, mládeži i dospělým a nabídne prostor pro několik druhů sportů. Náklady na jeho vybudování jsou zhruba 2,5 milionu korun. Práce by měly skončit v listopadu. Mluvčí města Louny Pavla Kutlu nám přiblíží, jaké změny se uskutečnily v poliklinice v Lounech.
3: Vyšetření je důležité nejen pro ženy po menopauze, ale také pro další rizikové skupiny pacientů. Provoz denzitometrie je již zahájen, rozsah péče pak od září letošního roku rozšíří interní ordinace s lékaři, kteří již nyní přijímají nové pacienty. Pro obyvatele Loun a okolí znamená otevření nové ambulance výrazné zlepšení dostupnosti zdravotní péče. Dosud museli pacienti za tímto vyšetřením dojíždět například do Chomutova.
1: Na Přerovsku dnes padla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Na místě zasahují hasiči, okolnosti nehody vyšetřuje policie. Byla to jedna z nejstarších větrných elektráren v Česku. Její stáří se pohybovalo mezi 25 až 30 lety.
2: Sport.
1: Do nominace na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně se nedostaly nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil trenér české reprezentace.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Noc bude oblačná až zatažená, místy s přeháňkami nebo deštěm. Nejnižší teploty budou 18 až 15 stupňů Celsia. V pátek ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu zataženo s deštěm a bouřkami, které mohou být silné. Nejvyšší denní teploty budou v pátek 25 až 28 stupňů.
0: Ano, četla jsem dneska zprávy o počasí, že dneska a zítra mají být u nás strašně silné bouřky, velký vítr, blesky, hromy, tak jsem zvědavá, jestli z toho spadnou aspoň dvě kapky.
5: Já se na to těším.
0: Ty se těšíš, jenomže podle mě z toho nic nebude.
5: No toho se bojím, jako celý léto, furt slibuju, že u nás budou mega bouřky a furt nic.
0: Já bouřky taky miluju, jako fakt je miluju, koukám vždycky nad balkoně, sedím a koukám na ty blesky.
5: Já taky.
0: A musím říct, že minulý týden jsem odvážela, přijížděla večer kolem 11. z Poděbrad a naproti bouřka, ty blesky byly neskutečný.
5: A máš fotku?
0: Nemám, to já jsem říct dělala, já nefotím, víš.
5: No tak to je blbý.
0: Já si nedělám takový
5: takže to neplatí,
0: videa.
5: Ale.
0: A ty máš fotky z blesku?
5: Mám.
0: Tak to se schválně podívám.
5: Tak jo.
0: Za chviličku. Miroš Birka v následující hodince milionkrát. A z ciziny to bude například Rihanna Umbrella. Máte se na co těšit, protože bude i anketa Relax v ulicích.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Jak jsem říkala dneska už s Alešem, dneska máme kolikátýho 28. čili 20. srpna a dnešní den patří tvorům, kteří jsou malí, otravní a naprosto ignorují osobní prostor. Dneska je totiž světový den komárů. No a já nevím jak vy, ale podle mě komár funguje úplně stejně jako člověk, který vám ve 3 ráno napíše, jestli spíte. Nejdřív se tak jako trošku nenápadně ozve a pak vám nedá pokoje, nakonec toho litujete, jste vlastně odpověděli. Navíc mají neuvěřitelný talent. Celý den o nich nevíte, ale jakmile večera zasnete světlo v ložnici v pokoji, najednou se přímo u ucha ozve takový to jejich bzzz. Tolik facek už jsem si dělala na ten obličej. Jo, vždycky v momentě, kdy dosvítím, tak nevidím vůbec nic. Zasnete, lehnete a zase nejenom bzzz. A začíná noční lov, při kterém jste schopni ve 2 ráno stát na posteli s ručníkem v ruce a přisát, že dneska jeden z vás prostě neusne. Tak mě dneska zajímá, jak bojujete s komáry vy, jestli máte nějaký zaručený fígl nebo patříte mezi ty šťastlivce, kterých si komáři vůbec nevšímají. Klidně mi napište i váš nejšílenější noční souboj s komárem. Budu se těšit 606 736 736.
1: Takhle.

0: Dneska 20. srpna slaví svátek všichni Bernardové a těch u nás zase tolik není, celkem je 460. Jméno Bernard má germánský původ a jeho jméno nebo význam zní opravdu chlapsky. Silný jako medvěd nebo také drsný jako medvěd. Podle výkladu jmén, ale žádní bručouni být nemusí. Bernardové prý bývají naopak velmi přátelští, společenští, praktičtí a vytrvalí. No a mají v sobě i kousek bohéma. Rádi si užívají dobré jídlo, pití a příjemné stránky života. Takže všem 460 Bernardům přejeme krásný svátek, hodně zdraví, ať mají dnes důvod si ten život zase o něco víc užít. No a teďko už pojďme na dnešní kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 20. srpna.
1: Tento den roku 1896 byl patentován ciferníkový telefon. Roku 1918 se narodil slavný český herec Václav Voska, zemřel o 64 let později. Psal se rok 1930, když v New Yorku proběhl první úspěšný domácí příjem televizního signálu. Roku 1948 se v Birminghamu narodil rockový zpěvák Robert Plant z legendárních Led Zeppelin. Tamtéž po roce spatřil světlo světa baskytarista Phil Lynott z kapely Thin Lizzy. Roku 1941 se narodil slovenský herec Julius Satinský.
3: Všichni dostanou vysílačky. Heslo si zvolí každý sám.
1: Zemřel v prosinci roku 2002.
3: Nikdo se nebude vracet a nikdo se nebude zbytečně vyčerpávat mluvení.
1: 20. srpna 1944 se narodil indický premiér Rajiv Gandhi. Po třech letech přišel na svět St. Louis člen formace Chicago James Fenko. Ročník 1956 je kytarista Rick Olsen ze skupiny Berlin. 28. 1965 Rolling Stones vydali Satisfaction, nahrávku, se kterou poprvé vyhráli americkou hitparádu. Ve stejný den, ovšem o 8 let později, vypustili do světa další svůj hit, Engine.

armáda Odpor. Po 20 letech se u té příležitosti v Praze na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace odpůrců komunistického režimu. Tento den už od roku 1971 má narozeniny zpěvák kapely Limp Bizkit Fred Durst. O 9 let později se Reinhold Messner stal prvním mužem, který vystoupil solo na nejvyšší horu světa, Mount Everest. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

Dneska slavíme Světový den komárů, tak jsem si říkala, že se na tohohle malého letního teroristu podíváme trošku blíž a zjistila se věci, po kterých ho tedy rozhodně nemám radši. Tak například, komáři patří k nejvražednějším živočichům na světě, protože přenáší nemoci, jako je malárie, dengue, virus Zika, žlutou zenici nebo některé encefalitidy, takže ten malý bzučící pravít opravdu není jen o svědivém pupínku. No a teď informace, která možná trochu rozdělí domácnosti. Krev sají pouze samičky. Samečci si v klidu žijí z květového nektaru, takže samička potřebuje bílkoviny z krve k tvorbě vajíček, takže zatímco pán komár si někde romanticky usrká nektar z kytičky, tak paní komárová vyráží večer na nás. No a podle čeho si nás vlastně vybírají? Přitahuje jí oxid uhličitý, který vdechujeme, lidský pot a také mikroflora na naší pokožce. Takže pokud máte pocit, že na vás komáři jdou víc než na partnera, možná si to opravdu nevymýšlíte, prostě jste komáří delikatesa. No a proč štípanec tak svědí? Za to nemůže samotné píchnutí, ale komáří sliny obsahují látku proti srážení krve a působí také trochu jako lokální anestetikum, takže samotného v pichu si často ani nevšimneme a pak už jen škrábeme a říkáme si, kdy jsem k tomu zase přišla. No a na světě přitom existují tisíce druhů komárů a někteří o člověka vůbec nestojí. Raději si vybírají ptáky, obojživelníky nebo plazy. No a ještě taková jedna lahůdka, takový to protivné bzučení, které začne přesně ve chvíli, kdy zasnete, tak vzniká máváním křídel, což je úplně neskutečný. Komár jimi zvládne mávnout asi 300 až 600 krát za sekundu. To je katastrofální. No, to je ta neskutečná představa. No a dokonce, když se sameček se samičkou rozhodnou, že si budou sympatizovat trochu víc, synchronizují frekvenci mávání křídel. Takže my máme pomalý tanec a komáři mají společné bzučení. No není tohle z toho romantika?

0: čas na tip relaxu a tentokrát mám něco pro ty z vás, kteří se jen tak něčeho neleknou. Hornický skanzen Majrau ve Vinařicích připravil na tuto sobotu opravdu netradiční večer. Po setmění se industriální areál promění v kulisu jako stvořenou pro hororový film. Čeká vás totiž promítání psychologického hororu Mama a tím to rozhodně nekončí. Po filmu bude následovat ještě hororová stezka, která přímo naváže na jeho motivy. Takže jestli si u filmu budete říkat, ještě že sedím v bezpečí, tak ne, dlouho sedět nebudete. Areál se otvírá v 19.30 a samotné promítání začíná ve 21 hodin. Takže baterku, pevné nervy a ideálně někoho, koho můžete v případě potřeby statečně strčit před sebe. Tip relaxu na tuto sobotu, hornický skanzen Majrau ve Vinařicích.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: dneska mají den komáři a nevím, jestli vás trápí takhle večera, co proti tomu všechno děláte. Samozřejmě těch cest, jak se jich zbavit, je několik, tak buď si dát sítě do oken, nebo samozřejmě takovou tu věc do elektriky, že jo, oni to tam střílí, a nebo prostě mít vedle sebe člověka, který je, bude mít sladkou krev a bude si je brát víceméně na sebe. Jako nám píše poslucháč Skladna, Petr Skladna. Ahoj Jarko, u nás je nejlepším repelent moje manželka. Když spíme spolu, komáři jdou zásadně po ní a já mám celou noc pokoj. Tvrdí mi, že je prostě sladší než já. Ona tvrdí, že jsem jenom vyčuranej. Zdraví Petr Skladna. Petře, tak tohle je velmi nebezpečná zpráva, protože jestli vaše žena poslouchá, možná dneska spíte na gauči, ale vlastně jste nám představil úplně nový způsob ochrany proti komárům. Žádné sítě, žádné repelenty, prostě si vedle sebe lehněte s někým, komu chutná komárům víc než vy. Jen upozorňuji, že vedlejší účinky téhle metody mohou zachraňovat a nebo naopak založit tichou domácnost.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Rybačka Sia nám uzavřela 16. hodinu a přistupujeme do 17.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
0: Počasí pro zítřejší den ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, místy se mohou objevit přehánky. Odpoledne začne od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se na většině území přidá déšť, přehánky a místy také bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů.

0: jistí, prostě anketa Relax v ulicí jako každé úterý. Už se mu slyším, dneska máme docela zajímavé téma, ale hudebně skupina The Wanted. Make you glad you came. The sun goes down. No a z české tvorby skupina Reddy Kirken a Michal Hrůza, Černý brejle. Máte se na co těšit, posloucháte Radio Relax a já jsem tady dneska pro vás.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Anketa Relax v ulicích, nastal právě její čas a dneska se vás budeme ptát na to, co je to komunitní život. Musím říct, že třeba pro mnohé je tohle nový výraz, ale setkáváme se s ním hlavně v souvislosti s malými obcemi. Ale otázka zní vlastně, co tedy znamená, když se v obci rozvíjí ten komunitní život. Jdeme na vaše odpovědi.
1: Relax v ulici.
2: No, že žijou třeba jako hippies, všichni dohromady. No, že třeba jedna rodina si půjčí někoho jiného a vaří všichni dohromady s velkým hrnci. No a takhle jako všichni dohromady, jedna rodina, celá vesnice prostě.
3: Že se tam něco dělá, že se tam něco provozuje, lidi se baví.
4: Je skupina lidí se stejným zájmem a ve vesnici třeba, nebo na té malé obci a ty podporujou nějakou tu činnost, třeba zahrádkáři.
5: Co dávají dohromady a ty komunity jako, no možná, že i s různýma menšinama.
6: Myslím si, že komunitní život je například ve vesnici nebo přesně jako nějaké malé městě, když se sousedé a lidi z celé vesnice slukují a užívají si společný život.
7: Asi se tam rodí hodně dětí, tak oni, když těch na těch vesnicích není co dělat, hlavně přes zimu, protože tam hodně zahradničej a jsou tam sedláci, přes zimu nemají co dělat, tak dělej děti a rozrůstá se to tam.
0: Ano, přes zimu nemají co dělat, tak dělej děti. No, já nevím, no, jestli bych do toho len to úplně jako šla do toho tématu. Každopádně, teďko jsem viděla film Četník ve výslužbě, je toho velice můj oblíbený film, všechny díly, ale tady mě přijde hrozně vtipné spojit to s tou situací, kdy tam ty četníci přijdou k těm hypizákům a tam všichni si říkají, miluji tě. Zřím tě, miluji tě. A to si myslím, že třeba, nevím, jestli úplně patří do toho komunitního života, ale třeba někdy jo. Máme anketu Relax v ulicích number 2 a ta přijde za chviličku.
1: Takhle hraje Relax.

0: Milí posluchači, posloucháte Radio Relax a tady je pokračování ankety Relax v ulicích. A na co jsme se vás ptali v prvním kole? Ptali jsme se vás na to, co si představujete pod tím, když se řekne komunitní život. Jdeme na odpovědi číslo 2.
1: Relax v ulicích.
2: Tak to znamená, že ty lidi k sobě mají hodně blízko a určitě si ve všem pomáhají. To si myslím.
3: Že se začnou všichni scházet, že se tak jako kamarádi všichni se známe, všichni jsme kámoši. Dejme tomu, asi.
4: Je tam nějaká společnost lidí, kteří dělají podobné věci. Mají rádi třeba sazení okurek, tak si společně 12 lidí udělá záhonky a pěstují tam spolu okurky. Já myslím, že to super.
5: Komunitní život v malé obci je, myslím, že když se lidi scházejí dohromady a pořádají spolu různé akce.
6: Komunitní život, tak to je, když prostě na vesnici se všichni znají, mají se rádi, chodí spolu na akce, jsou to prostě jako skamaráděný občané a jsou prostě spojení jako tím vším.
7: Tak si jako dokážu asi představit to, že to je prostě jako, že rozvíjející se jakoby komunita v té malé obci, že se jako všichni znají a prostě setkávají a jako prostě vycházejí spolu asi.
0: Ano, je prostě vlastně docela fajn, když obec nebo čtvrť opravdu žije, když se lidé znají, dokážou si pomoct, potkají se na nějaké akci a vědí, kdo bydlí třeba o 3 domy dál. I když samozřejmě všechno má svoje hranice, ideální soused je ten, který vám zalije kytky, když jste třeba na dovolené, ale zároveň nemá potřebu přesně vědět, kolik jste se z té dovolené vrátili, kdo vás přivezl a proč jste měli 3 kufry, když jste odjížděli s jedním. Ano, i tohle to bohužel k těm malým obcím patří. Takže za mě komunitní život rozhodně ano, trochu společných akcí, trochu sousedské pomoci a zdravé množství zatažených žaluzí.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Rychlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nosím černý brýle.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat na to, co se děje na silnicích. Okruh dálnice D023 až 19. kilometr ve směru na D1. Tam už si postujíte zhruba 11 minut, tvoří tam kolony. V opačném směru 14. až 19. kilometr, tam si už postojíte kolem 5 minut. No samozřejmě, kde se to trošku malinko víc hustí, tak je ve směru na Jíloviště, silnice 1/4, 4. až 8. kilometr, tam už si postojíte zhruba 13 minut a jdeme ještě jednou na dálnice a to bude D8, tam si postojíte ve směru na Prahu zhruba 5 minut, 13. až 11. kilometr. Tak jezděte bez nehod a pokud budete mít nějaké nové dopravní informace, volejte 606-736-736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606-736-736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Pisáci, když se chystáte s drahou polovičkou nebo s rodinkou někam na společnou večeři, podle čeho vybíráte restauraci? Dáte na doporučení známých, jdete tam, kde už to znáte, nebo rozhoduje jídelní lístek, anebo stejně jako my otevřete internet a začnete studovat recenze? Přiznám se, že my na recenze dáváme docela hodně, když vybíráme nějakou novou restauraci. Samozřejmě se podíváme, kolik má hvězdiček, co lidé chválí, na co si naopak stěžují. A když někam jdeme, sami potom také hodnotíme. Říkám si, že když recenze pomáhají nám, je fér zase nějakou zkušenosti předat dál. Jenže jsem dneska narazila na příběh, po kterém si říkám, nevím, jestli příště radši jenom nedojím a tiše neodejdu. Jeden zákazník na tajském ostrově totiž navštívil cukrárnu, dal jí na Google jednu hvězdičku a napsal, že mu dort nechutnal a připadal mu údajně i drahý. Majitelé to ale nenechali jen tak, obrátili se na soud. Po zákazníkovi požadovali náhradu škody 5 milionů bátů, tedy přes 3 miliony korun. Soud nakonec žalobu zamítl, šlo o jeho subjektivní hodnocení zkušenosti. Takže jedna hvězdička a najednou máte místo desertu právníka. No si říkám, jestli odteď maximálně napíšu, že asi jídlo bylo pár teček zajímavé a 5 hvězdiček dám už jen za to, že mě nikdo nezažaloval. Ale teď už vážně, jak to máte vy? Dáváte při výběru restaurace na recenze a píšete je sami, hlavně když jste třeba byli nespokojeni? Napište mi, podle čeho vybíráte místo na společnou večeři. 666-736-736.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou. Listen, my good friend.

0: Dospíval nám zpěvák Ed Sheeran American Town a my jdeme na vaše zprávy. Píše mi Pavel Zloun, který reaguje na můj příběh ohledně restaurace. Ahoj Jarko, já recenze čtu vždycky, když jdeme s manželkou někam, kde to neznáme. Ale hlavně ty špatné. Když někdo napíše, že čekal na jídlo 12 minut a už tam nikdy nevkročí, tak si říkám, že restaurace bude asi úplně v pohodě. Sám hodnotím jenom tehdy, když jsem byl opravdu nadšený. Po tom tvém příběhu už negativní recenzi nenapíšu nikdy. Nemám na právníka. Pavel Louny. Pavle, samozřejmě zdravím do Loun. Ona je někdy mnohem zajímavější, než počet hvězdiček si přečíst, za co je vlastně lidé strhávají. Protože když třeba najdete, jídlo bylo výborné, obsluha milá, ale venku pršelo a dává dvě hvězdičky, tak za to asi úplně ta restaurace nemůže. No a s tím právníkem jste mě pobavil. Já si říkám, že po dnešku budeme hodnotit velice opatrně. Asi bych napsala toto. Nebylo to úplně podle mého gusta, ale majitel je určitě báječný člověk a tím toho srdečně zdravím. 5 hvězdiček a prosím bez žaloby. Takže to je takovej návod, co dneska byste měli psát do recenzí.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: kdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90.

0: Imagine Dragons nás přesouvají do 18. hodinky.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Zítřek začne ještě poměrně klidně, čekáme oblačno až polojasno a jen lokální přehánky. Odpoledne a večer se ale počasí výrazně změní. Od jiho západu se zatáhne, postupně zaprší na většině území a místy dorazí i velmi silné bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni a při bouřkách pozor také na silný nárazový vítr. No dívala jsem se na radar, vypadá to velice zajímavě. No a i mezi 18. a 19. hodinou zůstaneme o tématu téma. U tématu s názvem restaurace a samozřejmě Two Colors. Ty nám rozhodně nesmí v následující hodince chybět a taky Monika Bagárová a Natalie.

0: My jedeme dál a vy posloucháte Radio Relax.
1: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
1: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Když už jsme dneska nakousli téma restaurace, mám ještě jednu otázku, která dokáže u stolu rozpoutat docela zajímavou debatu. Kolik vlastně dáváte spropitné? My jsme se totiž v poslední době poučili a dýšku dáváme zásadně v hotovosti. Účet, samozřejmě klidně zaplatíme kartou, ale peníze pro obsluhu necháváme raději na stole nebo dáme do ruky. Člověk má alespoň pocit, že poděkování opravdu míří tam, kam ho poslat víceméně chtěl. Navíc se dneska čím dál častěji setkáváme s terminály, které se na spropitné zeptají sami a nabídnou vám rovnou třeba 10, 15 nebo 20%. A to je někdy docela taková psychologická disciplína. Stojí nad vámi obsluha, terminál svítí a vy hledáte tlačítko bez spropitného a připadáte si jako, kdybyste právě odmítli přispět na záchranu pandy. Přitom u nás se jako běžné spropitné často to uvádí přibližně 10% při opravdu skvělé obsluze, klidně i kolem 15%. A pořád je to ale dobrovolné poděkování, ne povinná položka na účtu. A právě na to se teďko budu ptát vás, kolik je podle vás správné spropitné? Stačí zaokrouhlit účet? Nebo dáváte 10%, 15%? Nebo se rozhodujete čistě podle toho, jak jste byli spokojeni? A ještě jedna malinkatá záležitost, dáváte dýško kartou nebo raději hotově? Protože já už mám jasno, karta na účet, hotovost, na dýško. Hlavně rychle pryč, než se mě terminál zeptá, jestli nechci dát ještě 20% za odvahu.
1: Takhle hraje relax.

s relaxem vracíme zpátky do 90., kdy taneční parkety ovládal Eurodance. Rakouská formace Unique 2 patřila přesně k těm projektům, které uměly namíchat chytlavou melodii, pořádný beat a refrén, který vám zůstal v hlavě. A jejich Do What You Please znamená jednoduše dělej, co se ti líbí, nebo dělej, co chceš. Takže ideální rada na dnešní večer. Na chvíli vypnout povinnosti, udělat si něco pro radost a hlavně si teďko zesílit rádio. Unique 2, Do What You Please.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

Tak to byla Monika Bagárová a Natalie Modrej Dým. Je to původní písnička skupiny Black Milk. Byly to tři úžasné, krásné české zpěvačky. Černochová, Zeťová a myslím, že Terka Kerndlová. A to byla jejich pecka Modrej Dým, přispívená Monikou Bagárovou. No a teď my se vrátíme zpátky k našemu tématu ohledně spropitného. A píše nám Veronika z Rakovníka. Ahoj Jarko, já dávám většinou kolem 10%, když jsem opravdu spokojená, klidně i víc. Ale přiznám se, že ty terminály mě znervózňují. Když mi ho obsluha podá a kouká, co zmáčknu, mám pocit, že dělám přijímačky. Jednou jsem ve stresu dala 20% a cestou domů jsem si říkala, že tak milá ta obsluha zase nebyla. Verča z Rakovníka. Verčo, zdravím samozřejmě do Rakovníka a úplně tě chápu, tohle je přesně ten moment, ten terminál před vámi, když vám ho dá pomalu až k obličeji, obsluha se na vás dívá a čeká, co vlastně zmáčknete. Najednou se v tu chvíli splacení večeře stává test charakteru. A nejlepší je těch 20% odkliknout, odejít a pak si v autě spočítat, kolik jste vlastně dali. To už člověk jenom doufá, že si za to obsluha aspoň připije na jeho zdraví. Takže Verčo, 10% beru a těch 20 budeme ode dneška dávat jenom tehdy, když to bude úmyslně nebo pod tlakem platebního terminálu. No a co vy? Jak to máte s Díškem? 606 736 736.

0: Tak já jsem si tady vybrala poslední zprávu ohledně Ríška, protože to, to jsem ještě neslyšela a vlastně jako to slyším až tu poprvé. Ahoj Jarko, já mám se spropitným jednu zkušenost. Před pár lety jsem pozval novou přítelkyni na jednu z prvních společných večeří a chtěl jsem se trochu vytáhnout. Obsluhovala nás moc milá slečna, účet byl asi 1500 korun a já jí nechal 200 Ríško. Říkal jsem si, tak teď jsem za gentlemana. No nebyl. Přítelkyně mi druhý den přestala zvedat telefon, protože byla přesvědčená, že jsem s tou servírkou flirtoval a těch 200 korun bylo součástí mého balení. Takže večeře mě vyšla na 1700 a minus jedna přítelkyně. Tomáš Kladno. Já vůbec nevím, co na tohle to člověk by měl říkat, protože samozřejmě chlap by vždycky měl za ženskou platit, ale nikdy by mě nenapadlo, když dá partner nebo člověk, co platí dýško slečně, že by to mělo být důvodem nějakého flirtu. To ta paní asi, nebo ta slečna, možná buďte rád, že ji nemáte, třeba by se později ukázalo, že ta slečna to nemá v hlavě normálně srovnaný a akorát to bylo rychlejší. Takže i to se může stát v životě ohledně dýška. Já bych asi dneska to téma uzavřela, prostě dýška jsou, byly, budou, mělo by se samozřejmě vždycky nějaké to dýško té servírce dát za to, pokud jste byli spokojení a pokud ne, tak prostě nedávat vůbec nic.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: hlavní město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě Kladenského zámku. Hudba, kterou znáte, hity, které zpívá celé publikum a večer plný emocí. Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Teď tady máme takovou aktuální zprávu k počasí. Silné bouřky už dorazily do Česka a na Vysočině se podle meteorologů vytvořila dokonce supercela. Na Jihlavsku přívalový déšť přinesl na koleje nánosy bahna a na některých úsecích zastavil vlakovou dopravu. Bouřky teď nabírají na síle také na Moravě a postupují od rakouských hranic směrem k severovýchodu. Doprovázet je mohou silné nárazy větru, menší kroupy a lokálně také přívalový déšť. Takže pokud jste právě někde na cestách na Moravu, určitě sledujte oblohu i aktuální výstrahy. Dnešní počasí zkrátka ukazuje, že léto ještě rozhodně neřeklo poslední slovo a když se člověk podívá na radar, no nevypadá to moc hezky. Jsem docela ráda, že sem nic takového nepřijde. No. Jdeme dál. Cyril, Stablen In.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: se nám blíží 7:00 večer a tím taky končí Relax s Jarkou a pojďme si malinko zrekapitulovat, co jsme dneska všechno probrali. Řešili jsme sousedské vztahy a komunitní život, vybírali restaurace podle recenzí, počítali, kolik je tak akorát dýško a zjistili jsme, že 200 korun z propitného vás za určitých okolností může stát i drahou polovičku. Takže děkuju za všechny vaše dnešní zprávy, zase jste mě několikrát opravdu pobavili. Já si s vámi ještě úplně neloučím, protože samozřejmě ještě bude počasí, ale já věřím, že dneska ještě zůstanete s Relaxem. Musím říct, že dnešní společné 3 hodiny, za to vám moc děkuju, protože to byl úžasný večer. A pokud se chystáte dneska někam na večeři, tak přeju dobrý výběr, dobré jídlo a hlavně dýško, které vám neskomplikuje partnerský život.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Dozměl nám Alan Walker Dark Side a teď už máme 19 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Zítra se bude hodit deštník a odpoledne na raději sledujte i oblohu. Dopoledne bude oblačno až polojasno s občasnými přeháňkami. Odpoledne ale od jeho západu začne pršet na většině území a místy se objeví i velmi silné bouřky. Vítr může v bouřkách nárazy dosahovat až 90 km v hodině. Denní maxima budou mezi 23 a 28 stupňů. No to nás teda čeká krásný pátek. No já než se s vámi rozloučím, tak si samozřejmě dáme ukázku toho, co nás bude čekat v následující hodince, ale zítra výjimečně od 13 do 16 hodin relax s Jarkou, tak doufám, že si zapnete rádio a teď už ukázky. East 17, House of Love a z českého umění. Ano. Si zabil kámo, Xindl X a Katarína Knechtová. A teď už vám jenom popřeju krásný večer.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Radio.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát přes všechny ty nástrahy, hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Fresh Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: girl.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny.
2: Tady všude.
1: Je relax. Relax Radio.
3: Ležíme zrastený.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 21. srpna.
0: Tento den roku 1841 si jistý John Hampson nechal patentovat okenní žaluzie. 21. srpna 1952 se v turecké Ankaře narodil zpěvák a kytarista Joe Strummer z legendární kapely Clash. Zemřel 22. prosince 2002. Roku 1956 přišla na svět Kim Cattrall, kterou možná znáte jako Samantha Jones ze seriálu Sex ve městě. O rok později se narodila Kim Sledge, zpěvačka z formace Sister Sledge. Ročník 1970 je kanadská herečka Carrie Ann Moss. Here we go. Trinity z Matrix trilogie. This is a war and we are soldiers. O dva roky později poprvé přeletěl Alpy horkovzdušný balón. Roku 1973 se narodil český herec Filip Blažek. V roce 1971 přišel na svět Liam Howlett, člen kapely Prodigy. Tento den se také naplno začala psát jedna z nejčernějších kapitol československé historie. Armáda Sovětského svazu a dalších spojenců obsadila většinu důležitých měst.
2: Došla zpráva, že střelba před Rozhlasem zesílila a ozývají se děla. Snažně vás znovu prosíme, zachovejte klid, ať nedojde ke zbytečným tragickým událostem, ať nedojde ke krveprolivání.
0: Roku 1990 vydal Prince soundtrack ke svému albu Graffiti Bridge. O dva roky později se ženil Sting, jeho vyvolenou byla Trudy Styler, se kterou žije dodnes. Relax

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.